Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hrali takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianne?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička ze jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Micky Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

to byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírají na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba Letní.

0: Zuzka Mimrová a Bujabéza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Bujabézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.
1: Když podzim stíny stromů prodlouží,

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se roz...

0: Jo, tak co jsme chtěli? No hrát normálně,
1: no hrát
0: ne?
1: Normálně, jasně.
0: Tak chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
2: Na basu hrál, bylo to žůžový, nikdo však nepoví.

Ještě si zpívám, písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od Vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat s těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to mi

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého taky oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: To. Proč ne? To no. Létu patří. A propo, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam je takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, díku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben. Musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasný, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand je ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místa by mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil. Tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil mávala rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam... my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci. A no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam trčel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku. Můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Krásné odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko, ano. Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme, souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože? Ještě jednou s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím mi pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: A jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jsem
5: to proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
3: Hodně textu.
7: No. Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my
8: a
3: vás.
8: A prosím, zaprosíte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Moriánice, Růža z Rychnovska. Vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Jo, asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě nešokovalo.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom litu, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, yeah. Ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yetý, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y na začiatku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, to nebo
2: cože?
1: Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam.
1: Čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo. A jaké to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několika v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně.
2: No,
1: už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem také několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A já vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, na
3: Sněževce. Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko, Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Ano, no, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
8: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježiši Mária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly jam to nehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví? Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramburáky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Svým humorem určitě. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice. A přeju si áčko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si áčko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena Zežatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro áčko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo? Hele, měli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom pane řidiči, jestli chci čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s tím kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říkal, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: z toho dělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám Mělníku v hospodě.
8: Já jsem si je nevzal z té hospody.
7: Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak. Nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, že já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jedu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září.
1: V září, premiéra. Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No, to ještě léto nekončí.
7: No, já vím. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka Idei.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Chebu skončí rekonstrukce Kamenné ulice za 63 milionů korun. Výzkumníci ze Západočeské univerzity zkoumají v Kyrgyzstánu opuštěná zimoviště kočovníků. V Česku v prvním pololetí stoupla tranzitní migrace, nejčastěji šlo o Rusy. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Chebu finišuje oprava Kamenné ulice. Práce by měly skončit v příštím týdnu. Podle projektu by měla být ulice hotová před 3 měsíci. Zdržely to ale například archeologické průzkumy i komplikace se skalním masivem, říká místostarosta Pavel Pagáč z Hnutí Volba pro kraj.
3: A tím pádem výkopové práce neprobíhaly tak rychle a hladce, jak se původně předpokládalo. Samozřejmě na první pohled bude vidět nový povrch této Kamenné ulice, takže bude dlážděná, je zde nově vybudován cyklopruh, jsou upraveny inženýrské sítě, ať je to rozvody slaboproudu, elektřiny a samozřejmě kanalizace a rekonstruován vodovod.
2: Radnice za práce zaplatí přes 63 milionů korun. Archeologové z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pokračují ve výzkumu na jihu Kyrgyzstánu. Ve spolupráci s tamní akademií věd a univerzitou vytvářejí materiální záznam nucené kolektivizace kočovníků v podhůří Pamíru. Je to součást projektu Zdivočelá země, který se zaměřuje na archeologii 20. století. Podrobnosti doplní vedoucí českého týmu Pavel Vařeka.
4: Ta sovětská kolektivizace 30. let ve střední Asii cílila nejenom na usedlé zemědělce, ale i na kočovníky, což bylo samozřejmě velmi komplikované přesvědčit kočovníky, aby vstoupili do kolchozu. Ta kolektivizace byla doprovázena masovými represemi, deportací obyvatelstva. A to, co my zkoumáme, jsou vlastně opuštěná zimoviště kočovníků s materiálním záznamem stalinské násilné kolektivizace.
2: Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí EU. To je o 117 víc než loni, ukazují její data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie tranzitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Francouzské úřady předběžně zadržely a obvinili 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požárů v departmánu Var na jihovýchodě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadržely v červenci kvůli podezření ze žhářství přes 160 lidí.
1: Sport.
2: Automobilový závodník Dominik Stříteský opustil nemocnici v Katovicích, kde se zotavoval z víkendové nehody na polské rally. Vedoucí jezdce republikového šampionátu to napsal na svém Instagramu, a to bez dalších informací ohledně návratu do závodů.
1: Počasí.
2: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 213 v Libé na Chebsku ve směru na Hazlov se střetlo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je to tak. Varování před střety se zvěří. Já si vždycky tak říkám, že nejhorší je zvěř, a to nejenom na silnici, ale i za volantem. Doufám, že vás nic takového nepotká. Vítám vás v dalším ránu dobrém ránu dobrého rozhlasu Karlovy Vary. Řeknu to, když už jsem tak začal. 5 hodin a téměř 5 minut, středa 29. července. Tak ať máte dobrý den s námi a já se vám pokusím servírovat dobré zprávy rozhovory a příjemnou hudbu. Eláni nebo Petr Spálení, tahle dvojice odstartuje to ranní vysílání a my se podíváme za dětmi, kterých se zeptáme, k čemu máme vládu, a podíváme se také na jednu, nebojím se říct, legendu. K televizi neděl už desítky let patří Kalendárium, začínala téměř v začátcích. Jméno, které se vám určitě vybaví, Saskie Burešová, tak právě ta slaví osmdesátiny, úžasný věk, blahopřejeme na dálku a na její chvíle v televizi a tu televizní historii se podíváme také ještě v této půlhodině. Zůstaňte s námi, pootevřete alespoň jedno očko, pokud nemusíte vstávat, a pokud musíte, tak jako my, tak doufám, že vstoupíte do hezkého středečního dne.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: čemu máme vládu?
1: Aby vedli zemi.
2: Aby jsme měli peníze.
3: Aby to trošku pomohlo lidem.
4: Aby to ochraňovalo svět.
5: Rozhodují třeba, co se bude dělat a tak.
6: A třeba někomu nařídí tím, který třeba něco postaví.
7: Aby zem nebyla zhůru nohama.
8: Aby byl v zemi pořádek.
9: Aby byli bohatí a chudí.
10: Aby se tady něco dělo.

0: počasí.
1: Pojďme se dnes poprvé po ránu podívat na počasí, a to nejenom z okna, ale také na výhled na celý den za okny. Pokud jste ještě nevykoukli, v tuto chvíli uvidíte víceméně jasnou oblohu, a to napříč celým Karlovarským krajem. Teploty nejsou tak nízké jako včera, pohybují se okolo 10 až 12 stupňů. Pouze Šindelová v tuto chvíli hlásí 8, ale třeba příjemných 12 je v Chebu nebo v Mariánských Lázních, 11 hlásí Karlovy Vary. Stejně jako krásné údolí, můžu se ještě podívat do Sokolova. Ano, tam v tuto chvíli dokonce už nějakých 14 stupňů podle serveru Českého hydrometeorologického ústavu. Co nás čeká po celý den, bude jasno nebo skoro jasno, teploty až tropické 29 až 32 stupňů, na horách také teplo 23 až 26 a vítr, ten nás dnes příliš neochladí, bude pouze slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, rychlost do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, možná i právě kvůli tomu slabému větru, čekejte ráno dobré, čekejte mírně zhoršené, ale přes den budou většinou dobré až velmi dobré. To, co je mírně nepříznivé, je biozátěž, ta kolísá mezi dvojkou, trojkou, ale kvůli těm vysokým teplotám bude dnes na trojce, tak s tím počítejte a buďte na sebe opatrní. Rekordy pro dnešní den můžeme ještě připomenout. Minimum to byla opravdu zima, nečekaně na toto období, ale Šindelová, tam bychom to očekávali, v roce 2004 naměřili pouhých 8 desetin stupně nad nulou. Naopak, a to bychom asi zase nečekali, o rok později, tedy v roce 2005, také v Šindelové je i rekord maximální, a to rovných 35 stupňů. Zkrátka, je vidět, že závěr července umí být proměnlivý a nečekaný. Dnes ale žádné proměny v počasí nečekejte. Nečekejte ani u nás. Pokračujeme zajímavostmi a příjemnou hudbou. Už za chviličku vám nabídnu, co kdybyste měli třeba slunce v duši. Hezké ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Taky máte pocit, že některé věci se zkrátka v čase nemění, třeba hlas a účes Saskie Burešové. Hlasatelka, která se následně našla v pořadu Kalendárium a neodmyslitelně ke kalendáriu patří už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí právě i na tuto hlasatelku, protože právě dnes slaví Saskia Burešová 80. narozeniny. Všechno nejlepší.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role a ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila, no ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
5: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu začala modernizace křižovatek, týká se celkem 18 míst a ovlivní jak řidiče, tak chodce. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Lávka na meandru v Karlových Varech je opět v provozu. Oprava hydroizolace na lávce je hotová a spojnice areálu s páteřní cyklostezkou Ohře je opět průjezdná. Díky příznivým povětrnostním podmínkám práce skončily s více než týdenním předstihem oproti plánovanému termínu. Odbor správy majetku města Sokolov vybral další atrakce, které rozšíří nabídku sportovních prvků areálu Bohemia. Instalaci město zajistí do konce září. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Evropská unie zařadila na sankční seznam ruského podnikatele Felixe Jevtušenkova. Vyhověla tak návrhu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Jde o první případ, kdy se o zařazení na protiruský sankční seznam zasloužil Babišův kabinet. Jevtušenkova firma dodává zbraně i zbraňové systémy ruské armádě. Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice třetí třídy v Oloví na Sokolovsku v části Nové Domy je z důvodu práce na silnici uzavřená. Objížďka vede přes Oloví, Dolní Nivy, Jindřichovice a Rotavu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylí.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající.

Karton na odvorek a taký porcelán s modrýma cibulkama.

0: Sí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které ne...

Co přinese dnešní den a jaké události budeme sledovat? Od příštího roku by se mohl zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes projednají senátoři. Někteří chtějí do novely zakotvit i automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu senátu Výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Prezident Petr Pavel dnes přijme pověřovací listiny 4 nových velvyslanců. Své diplomatické mise tak oficiálně zahájí ambasadoři Chile, Alžírska, Kuvajtu a Východního Timoru. První 3 budou sílit v Praze, velvyslankyně Východního Timoru bude působit v Bruselu. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti advokátky Lucie Hrdé. Vystupovala v trestním řízení jako zmocněnkyně zvláště zranitelné oběti v kauze týrání, ale justice jí nepřiznala odměnu a náhradu výdajů v požadované výši. Hrdá dlouhodobě poukazuje na to, že krácení odměn odrazuje advokáty od zastupování obětí a přispívá k sekundární viktimizaci, tedy dalšímu zraňování. A americká legenda Diana Rossová dnes poprvé vystoupí v České republice. Zpěvačka, herečka, producentka a navrhářka kostýmů, která patřila v 60. a 70. letech mezi nejzářivější světové hvězdy soulu a popu, dnes odspívá v plzeňském amfiteátru Lochotín 90-minutový koncert. Bude součástí turné In Motion, které má letos v Evropě 3 zastávky. 82-letá Rossová nikdy nekoncertovala ani na Slovensku. Z někdejších postkomunistických zemí vystoupila pouze v Maďarsku v roce 1996 při oslavách výročí založení státu. To jsou mimo jiné události, které dnes bude sledovat Český rozhlas.

0: počasí.
1: Jaké dnes bude počasí? Horké a slunečné. Po celý den čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty 29 až 32 stupňů, na horách do 26 a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky, ráno místy mírně nepříznivé, během dne ale dobré až velmi dobré a biozátěž kvůli horku dnes na 3. stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Ještě

0: Tipy pro volný čas.
1: 5 hodin 50 minut, kam pak byste mohli vyrazit ve středu 29. července, třeba na výstavu přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech. Tam si můžete od 17 hodin prohlédnout při komentované prohlídce. Návštěvníci uvidí soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětu televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. K vidění jsou taky autorčiny rodinné fotografie, které je možné označit za díla zamrzlá v čase. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografií Hynka Čermáka. Ústřední inspirací v jeho díle je ženská postava Ženský akt a právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlo stín a Femina dea Lucis Umbra. V Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Mirošvolíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a slovenské nové vlny. Výstava Jen řekni Sokolov zaujme v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní akcí. A Chebské muzeum láká na výstavu Hurvínek 1926 Forever, připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Kinčperku na Sokolovsku probíhá rekonstrukce předmostí betonového mostu. Tradiční skautský tábor pokračuje v blízkosti Otročína na Karlovarsku. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. V Kinčperku na Sokolovsku stavební firmy dokončily betonáž nového předmostí kryté zastřešené lávky. Práce na úpravách přemostění za 24 milionů korun měly skončit v červnu. Termín ale stavbaři posunuli o 30 až 50 dní kvůli nepříznivému počasí na začátku roku. Vyplývá to z vyjádření zástupců města na sociálních sítích. Podle nezávislého starosty Marka Matouška je cílem úprav zachovat unikátní vzhled zastřešené lávky a zlepšit bezpečnost cyklistů i chodců.
5: Samozřejmě to betonové předmostí bude tenké, tak aby to vyzdvihlo tu dřevěnou lávku, ten technický klenot. Celý projekt se taky jakoby zaměřoval na bezpečnost cyklistů, takže bude širší i samotné moderní veřejné osvětlení, které bude zabudované do zábradlí, tak aby to bylo osvětleno dostatečně.
3: Na základovou patku a nové schodiště lávky pro pěší stavbaři použili celkem 90 metrů krychlových betonu, které jsou vystužené 10 tunami železných armatur. Téměř 30 účastníků absolvuje tradiční letní skautský tábor v blízkosti Otročína na Karlovarsku. V letošním roce ho společně postavili členové skautských oddílů z Nejtku a Jáchymova. Program je zaměřený na poznávání přírody nebo výlety do okolí. V první polovině prázdnin se mladí skauti museli vyrovnávat i s rychlými změnami počasí, říká vedoucí tábora Tomáš Bart.
6: No tak já myslím, že děti to zvládají dobře, záleží hodně na počasí, když je krásně, tak to sluníčko nás všichni nabíjí, no a když je horší počasí, tak hod to překonáme nějak, třeba že hrajeme hry výdelně. Včera jsme zrovna měli třeba ruchodělnou výrobu, dělali jsme korálkové náramky, náramky přátelství z bavlnek a výrobky z drátů.
3: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU ČSL a nezávislých.
7: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
3: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sanae Takaichiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času.
4: Sport.
3: Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. V Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil pátý. České juniorky Kateřina Váňová s Danielou Veselou obsadili šesté místo. Šampionát uzavřou smíšené štafety.
4: Počasí.
3: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 214 v obci Háje na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pět minut po šesté, 29. července, vás už opět zdravím z vln Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je to dnes 210. den letošního roku a také Mezinárodní den tygrů. Tak doufám, že budete mít dnes sílu jako tygři, jejich krásu, ladnost, rychlost, velikost, zkrátka budete takovými tygry dnešního dne, ať už se pustíte do čehokoliv, třeba do nějakých táborových aktivit, do dovolených. Letní teploty vybízejí ke koupání v přírodě, může to být ale nebezpečné, může to totiž skončit s svědivou nepříjemnou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Nechci strašit, je to ve skutečnosti dobrá zpráva, protože čeští vědci teď přišli s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. Počkejte si na podrobnosti. Do té doby neuč slunce hřát, řekne, zaspívá Helena Vondráčková. Bude tu i Karel Zich, Sandra nebo Marek Ztracený. Zkrátka písničky, které vám snad zlepší dnešní středeční ráno.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

hodin 12 minut, středa 29. července, pohled do kalendáře je na čase. Dnešní den, jak už jsem říkal, je 210. Je to Mezinárodní den tygrů, ale to důležité. Kdo dnes slaví svátek? Marta. Marty mají dnes svůj den. Je to jméno aramejského původu, znamená paní dobu nebo také přeneseně hospodyně. No a mezi známé Marty určitě můžeme zařadit zpěvačky Martu Kubišovou, Elefteriadu nebo Jandovou, herečku Isovou anebo hlasatelku a překladatelku Martu Skarlantovou. Určitě si je všechny pamatujete, znáte, pokud máte ve svém okolí nějaké Martičky, všechno nejlepším popřejte i za nás. A když zalistuji kalendářem, kdo se narodil, kdo zemřel v dnešní den, jaká data si můžeme připomenout, tak třeba rok 1793, kdy se narodil básník a jazykovědec Jan Kolár, v roce 1946 hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, v roce 65 herec Michal Suchánek a v roce 71 herečka Dana Morávková. Naopak v roce 1856 zemřel básník a novinář Karel Havlíček Borovský, v roce 1890 malíř Vincent van Gogh, v roce 1985 zpěvák Petr Sepeši, no a v roce 2019 odešel spěrač, zápasník, olympionik, herec, kaskadér a moderátor a také milovník zvířat Zdeněk Srstka. To jsou všechno události a data spojená s dnešním dnem. No a my jdeme dál. Jedno jméno tady padne a zazní. Sandra, hezké ráno.

0: počasí.
1: Počasí a letní až tropické teploty určitě budou tématem rozhovoru, jak to bude ve skutečnosti a co si můžeme potvrdit, to už se ptám Josefa Cinka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je tedy počasí momentálně nad Karlovarském a co nás dnes čeká?
2: Tak momentálně máme v současnosti jasno nebo skoro jasno, teploty se nám pohybují nejčastěji kolem 12 stupňů, 11 stupňů je například v Chebu, 13 stupňů je v Sokolově, no a nejtepleji je pak na krajním západě Faši, necelých 15, no jen pro zajímavost, vůbec nejnižší teplotu jsme dnes naměřili na stanici Jelení v Krušných horách, kde teplota spadla kolem 4. hodiny ranní na hodnotu 1,4 stupně Celsia.
1: Já už se bál, že bylo pod nulou, tak ne, ještě ne.
2: Ještě ne, ale máme před sebou dnes slunečný a poměrně teplý den, provázet nás bude opět tedy slunečné počasí, na obloze nás dnes čeká jen minimum oblačnosti, po celý den tedy bude jasno, maximálně skoro jasno, no a teploty odpoledne nám vystoupají z těch stávajících hodnot na letních 29 až tropických 32 stupňů, v 1000 metrech na horách tam naměříme odpolední maxima kolem 23, no a vítr ten povane dnes pouze slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní s rychlostí do 4 metrů za sekundu, no a ještě doplním biometeorologickou zátěž, ta je pro dnešní den s ohledem na ty očekávané odpolední teploty vysoká, to znamená platí stupeň číslo 3.
1: Děkuji za kompletní informační servis, alespoň co se týká počasí. Budeme si upřesňovat další podrobnosti a výhled na další dny, ale v tuto chvíli děkuji Josefu Cinkovi do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni a přeju hezký den.
2: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Po koupání v rybníce vás začala svědět kůže a říkali jste si, jestli za to můžou synice. Možná byla příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách totiž často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
1: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
2: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
1: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
3: To je pumpička na kolo.
1: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
4: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
2: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
2: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
4: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
2: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Kinčperku na Sokolovsku dokončili stavební firmy betonáž nového předmostí kryté zastřešené lávky. Práce na úpravách přemostění měly skončit v červnu. Termín ale stavbaři posunuli o 30 až 50 dní kvůli nepříznivému počasí na začátku roku. V Karlovarském kraji roste využívání veřejných dobíjecích stanic. Síť ČEZ zaznamenala v prvním pololetí meziroční nárůst odběru elektřiny o 19% oproti minulému roku. Nejvíc energie řidiči odebrali v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Sad u Karlových Varů dokončil výstavbu chodníku v místní části Bor. V místě dosud žádný chodník nebyl a lidé museli chodit po silnici. Nový chodník je už v provozu a radnice má na něj od obyvatel pozitivní ohlasy. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Plénum o navýšení rozhodne dnes. Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci v online podvodných centrech. Gengy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, a to většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Moderní pětibojaři Matyáš Štekman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Hradební.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: počasí.
1: Za minutu 6:45 správný čas podívat se opět na oblohu. V tuto chvíli nad Karlovarském jasno nebo skoro jasno. Teploty v poměrně úzkém rozmezí 11 stupňů hlásí Cheb a Karlovy Vary, 12 stupňů je například v Mariánských Lázních, ale taky třeba na Klínovci, 13 má Sokolov, 10 je v krásném údolí, 7 stupňů o něco chladněji asi očekávatelně v Šindelové. Jak se bude počasí dál vyvíjet, čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, teploty 29 až 32 stupně, na horách do 26 a vát bude pouze slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, zkrátka dnes se opravdu zahřejeme. Rozptylové podmínky teď ráno ještě místy mírně nepříznivé, přes den ale budou dobré až velmi dobré, jen biozátěž, na tu musíme dávat pozor, dnes je vysoká na 3. stupni. Jaké platí rekordy pro dnešní den? Oba ku podivu padly v Šindelové. V roce 2004 naměřili pouze 8 desetin stupně nad nulou a hned o rok později, v roce 2005, tam bylo rovných 35 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
5: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo, říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
7: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.

0: Nejlepší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Obec Křižovatka na Chebsku plánuje demolici zchátralých staveb. Jáchymov se připravuje na slavnosti města, letos budou dvoudenní. Čím dál více zákonů předkládají na místo vlády koaliční poslanci, varují odborníci. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Křižovatka u Chebu připravuje revitalizaci jedné ze svých místních částí. Zchátralé zemědělské objekty získaly demoliční výměr a radnice chce celý prostor vyčistit pro budoucí výstavbu bytového domu. Na demolice plánuje obec využít peníze za získané ocenění Oranžová stuha v soutěži Vesnice roku. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Jan Strachota.
3: Udělat tam bytovou výstavbu, pozemky zasíťovat pro cirka tak 5 baráčků. V současné době nám teda to ještě tak udělat nemůžeme, čekáme pořád na rozhodnutí státního pozemkového úřadu, který snad po x letech se odhodlá nám prodat pozemky a my budeme schopni ten náš projekt dotáhnout do konce.
1: Oranžovou stuhu získala Křižovatka za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Jáchymov se chystá na jednu z největších letošních akcí slavnosti města. Nabídnou dva dny plné zážitků, hudby i historie. Jejich součástí bude i druhý ročník Street Food Festivalu. A jak prozradila místostarostka Jáchymova Lada Baranek z KDU-ČSL, chybět nebudou ani vzácní hosté.
4: Je to vlastně den, kdy se to město chce ukázat ve své kráse, v tom, co všechno umíme, ale je to také, kdy si připomínáme naše tradice a naší historii. Jsem moc ráda, že na naše slavnosti už tradičně jezdí i zástupci rodu Šliků. Loni jsme tam měli Margaretu, ale to jsem také ráda, že opět můžeme přivítat zástupce rodiny Šliků, paní Ritu Šlikovou s rodinou.
1: Slavnosti města Jáchymov se uskuteční o víkendu 15. a 16. srpna. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí. Obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
5: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
6: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
5: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
7: Byla využívána už v předcházejícím období.
5: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
8: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
5: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Írán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily.
2: Sport.
1: Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace, se kterou se začal připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni dovedl jako kapitán tým na mistrovství světa ke 4. místu a pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil.
2: Počasí.
1: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 mezi Bochovem a Herstošicemi na Karlovarsku je z důvodu práce na silnici uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: 7 hodin 5 minut po zprávách pokračujeme v proudu zajímavostí a dobré hudby. Středa 29. července a vy posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme za to rádi. Nabídneme třeba informaci o tom, co je to kocovina. No, informaci. Zeptáme se na to dětí. Nedaleko Otročína na Karlovarsku pak stojí na louce řada vyrovnaných stanů. Jde o tábor hned dvou skautských oddílů. Jejich táborový program je zaměřený na poznávání přírody, společenské hry a výlety a my ho poznáme podrobněji v rámci naší reportáže zhruba v 7.20. Nezapomeňte, že také budeme hrát Leona Machálková, Jiří Korn a nebo Sebastian. To jsou skladby, které teď vidím v naší hudební nabídce v těch prvních minutách. Pojďme si je společně užít, ať máte s námi krásné ráno.
2: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Co je to kocovina?
1: Pěkná volovina.
2: Nějaký alkohol, něco jako medovina.
3: Nemoc, je to od koček.
4: Když třeba kočka něco provede nebo a potom třeba, když se od někoho nakazí a nakazí třeba nějakého člověka.
5: Nějaká nemoc.
6: To připomíná jako nějaká nemoc z kočky.
7: Rýmo.
8: Může to být alergie na kočky.
9: Třeba nějaká alergie třeba na plišáky nebo na peřiny nebo na prach.
10: Jaký jídlo?
11: Kocouří bobek.
12: Že se někdo jako opil?
13: Když se někdo večer opije, tak ráno ho bolí hlava, to je kocovina.

0: počasí.
1: Tuto chvíli nad Karlovarskem stále jasno nebo skoro jasno a vydrží to po celý den. Bude opravdu jasná nebo skoro jasná obloha, teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Teplo bude i na horách 23 až 26, to je to rozmezí teplot, které očekáváme. A vítr ten naopak očekáváme jenom slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, takže ani ten nás neochladí. Po ránu čekejte také ještě trochu mírně nepříznivé podmínky rozptylové, ale to se zlepší. Přes den budou dobré až velmi dobré. Biozátěž naopak je pro dnešní den na trojce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Zapr-

0: Skauti z Nejtku a Jáchymova se v první polovině prázdnin sešli na společném táboře nedaleko od Otročína na Karlovarsku. Na louce v blízkosti lesa jim skupina vedoucích připravila zábavný program, který obsahuje dobrodružné výpravy, výlety do okolí nebo zábavné hry. Každý programový den ale začíná společným nástupem a vztyčením státní vlajky.
1: Egy, pohni! Nástup!
2: Tábore, pozor! Vlajková četo, pochodem vchod.
3: Nedaleko Otročína právě začíná další táborový den dvou skautských středisek. Přijeli sem skauti z Nejtku a z Jáchymova.
2: Vlajková četo, vlajku vstyč.
3: Vedoucí tábora je Tomáš Bart, zvaný Kark. Já se musím zeptat vlastně, kolik je tady dětí a kolik je tady dospělých.
4: Tak máme 20 dětí a asi 12 dospělých. A jsme tady teda ze střediska Arnika Jáchymov a ze střediska Kompas Nejdek.
3: Ten tábor, ten přijímá nějaké zajímavé téma, souvisí řekněme, s nějakým příběhem a také s přírodou.
4: Ano, tak téma celotáborové hry je doktor Doolittle a děti vlastně v rámci celotáborové hry plní úkoly, které jsou tematicky zaměřené právě k tomuto příběhu.
5: Až bych připravený, tak jenom zamáčneš a můžeš střílet, jo?
6: Jo.
3: Honza, jeden z prvních, který dostřílel vzduchovkou, jaké to bylo?
6: Ta vzduchovka je docela těžká, ale jo, bylo to dobrý.
3: Dnešní programový den sestavoval vedoucí dne Vláďa. Co jste připravil?
7: Dneska jsme připravili střelbu ze vzduchovek, mezi tím vlastně další dvě družiny hrajou hry na hřišti. Po obědě začne potom příprava polívek, na který včera sbírali všechny družiny suroviny a to bude vlastně bodovaný a zároveň jejich večeře.
3: Co vlastně mají účastníci tábora nejraději?
7: Asi jak kdo. Jsou asi určitě lidi, kteří by hráli celý den nějaký hry, nějaký pohybovky. Pak zase někdo rád třeba vaří, někdo rád něco vyrábí, takže je to různý.
8: A zpátky jede bílej rychle. A jede žlutej rychle. Dobrý, tak ještě?
6: Jo!
3: Asi největším hitem je na táboře hra nazvaná Lasery. Podle Ester, Kačenky a Niky je zaměřená na obratnost a rychlost.
9: Mě na tom nejvíc bavilo, když David s Hegem furt tam běhali do kolečka.
10: Mě nejvíc bavilo tam skákat. Mě nejvíc bavilo, jak tam běhali a jako byla to zábava. No.
3: Když já jsem jezdil na tábory, vždycky jsem si domů odvážel nějakou písničku od táborového ohně. Jaká je tady pro vás nejoblíbenější?
9: Tak minulý rok to byla Okoř a tenhle rok to je Anděl.
3: Anděl od Karla Kryla.
9: Ano.
3: Co příští rok pojedete znovu?
9: Ano, určitě.
10: Určitě.
9: Dokud budu moc, tak budu jezdit každý rok.
3: To všechno se dozvídám na skautském táboře. A jeho účastníci se prý už teď těší na závěrečný táborový oheň. Z Otročína Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl osmé.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chebu začala modernizace křižovatek. Týká se celkem 18 míst a ovlivní jak řidiče, tak chodce. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Lávka na meandru v Karlových Varech je opět v provozu. Oprava hydroizolace na lávce je hotová a spojnice areálu s páteřní cyklostezkou Ohře je opět průjezdná. Díky příznivým povětrnostním podmínkám práce skončily s více než týdenním předstihem oproti plánovanému termínu. Odbor správy majetku města Sokolov vybral další atrakce, které rozšíří nabídku sportovních prvků areálu Bohemia. Instalaci město zajistí do konce září. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Evropská unie zařadila na sankční seznam ruského podnikatele Felixe Jevtušenkova. Vyhověla tak návrhu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Jde o první případ, kdy se o zařazení na protiruský sankční seznam zasloužil Babišův kabinet. Jevtušenkova firma dodává zbraně i zbraňové systémy ruské armádě. Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dejte pozor na silnici 198 u Ovesných Kladrub na Chebsku. V úseku mezi Teplou a Závišínem se na vozovce pohybují krávy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Dnešní noviny.
1: Jsme v polovině posledního červencového týdne a na řadě je přehled tisku. Středečními regionálními novinami listovala editorka vysílání Dana Jelínková. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Letošní pronájem Mlýnské kolonády během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech končí vytýkacím dopisem. Nájemce porušil smlouvu hned ve čtyřech bodech. Ke kolonádě přivazoval provazy, přestože to bylo zakázáno kvůli riziku poškození památkově chráněného objektu. Jde o dosud nejzávažnější pochybení při pronájmu kolonád. Podrobnosti najdete na straně 3. Tam se také dočtete, že historická huť v Šindelové na Sokolovsku má další výrazný symbol své obnovy. V areálu byla slavnostně spuštěná replika vodního kola, které v minulosti pohánělo zařízení potřebné ke zpracování železné rudy. No a kraslice na Sokolovsku zlepšují komunikaci s občany. Systém Munipolis už využívají stovky lidí. Díky němu získávají aktuální informace o dění ve městě.
1: Co se dočteme v deníku Právo?
2: Obavy, že přetrvávající napětí mezi Spojenými státy a Íránem ještě více prodraží Čechům hypotéky, se naplnily. Nabídkové sazby tento měsíc zvedla hned 500 tuzemských finančních domů. V porovnání se sazbami běžnými v lednu si tak lidé u průměrné hypotéky připlatí zhruba 1400 korun měsíčně a šance na obrat je malá. Podrobnosti najdete na titulní straně. Dlouhé období bez výrazných srážek a opakující se vlny veder způsobují rychlejší odpařování vody z jezera Most. Jeho hladina je aktuálně o 8 cm pod normálem. Většímu poklesu ale brání přítok důlní vody. Podle mluvčí státního podniku Diamo Hany Wolfové odhadují, že letos bude stát dopouštění 12 milionů korun. Jde především o náklady za elektrickou energii.
1: A ještě tu máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, takže co ta na svých stránkách nabízí?
2: V pátek skončí ve vojenském prostoru Hradiště na Karlovarsku čtyřtýdenní výcvik studentů. Pro zájemce ho připravili vojáci Žatecké 4. brigády rychlého nasazení. Na cvičení nastoupilo na 130 studentů. Ti během 4 týdnů absolvují pořadovou střeleckou i ženijní přípravu, zdravovědu a řadu dalších přednášek a besed. Cvičení pak završí komplex s ním výcvikem, při kterém spí venku. Vojenský újezd Hradiště v Doupovských horách je jedním z 10 míst, kde studenti letos cvičí. No a list připomíná, že strany a hnutí a sdružení v Karlovarském kraji už začaly podávat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Zatím jich na registrační úřady přišly desítky, ale čas na podání kandidátek je ještě týden, do 4. srpna.
1: To byl přehled regionálního tisku a Dana Jelínková. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.

0: počasí.
1: 7:43, podíváme se znovu na oblohu. V tuto chvíli přetrvává nad Karlovarskem skoro jasno. Teploty Karlovy Vary 16 stupňů, Sokolov 15, 14 je momentálně v Chebu, 13 v Krásném Údolí, 12 v Mariánských Lázních a teď už skok 9 hlásí Šindelová. Co bude dál, po celý den čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty 29 až 32 stupňů, teplo bude i na horách, teploty do 26 a vítr jen slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky během dne dobré až velmi dobré, za to biozátěž, ta je vysoká na 3. stupni. Dávejte na to pozor. Ještě se můžeme podívat na rekordy pro dnešní den. Oba rekordy, které tu mám, ten nejvyšší i nejnižší, se týkají Šindelové. První, nejnižší, pouhých 0,8 stupně nad nulou, naměřili meteorologové v roce 2004. A hned o rok později, v roce 2005, byla i maximum rovných 35 stupňů. Na Šindelovou to už jsou úplné tropy.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, moderátor, bývalý vícebojář a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004 Romand Šebrle. Dozvíte se například i to, jestli tušil, že ho jeho další profesní kroky povedou do televizního světa.
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhle tu.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Město Sokolov opravuje učebnu v základní škole Křižíkova. V Chebu modernizují křižovatky. Práce za 70 milionů korun skončí za 3 roky. Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích doteď nepožádali o příspěvek zaměstnavatele. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Město Sokolov o prázdninách pokračuje v úpravách základních škol. Zaměřuje se na učebny i zázemí pro učitele. Mezi největší prázdninové investice patří rekonstrukce učebny v areálu základní školy v Křižíkově ulici, říká Lenka Benešová z odboru rozvoje Sokolovského městského úřadu.
3: V základní škole Křižíkova dojde mimo jiné k rekonstrukci učebny fyziky a chemie. Projekt je podpořen z dotace ve výši 90%, jde o dotační titul IROP. Dojde vlastně k obnovení vybavení nábytkem i těch učebních pomůcek a dojde ke stavebním úpravám celé té učebny, včetně kabinetu.
1: V Chebu začala modernizace křižovatek. Týká se celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají také samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
4: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, který jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
1: Za modernizaci křižovatek město zaplatí zhruba 70 milionů korun. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o 1000 korun měsíčně.
5: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
1: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Tamní úřady je zavedly kvůli ukrajinským útokům na rafinerie, které způsobily nedostatek paliva prakticky v celé zemi. Podle agentury AFP se to týká například Moskvy nebo Petrohradu. Ukrajina se už 5. rokem brání rozsáhlé vojenské agresi ze strany Ruska. V posledních měsících zintenzivnila odvetné útoky na ruskou logistickou a vojenskou infrastrukturu nebo ropná zařízení.
2: Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
2: Počasí.
1: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 se mezi Andělskou horou a Budovem na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 8 vstupujeme do poslední hodiny dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Jsme rádi, že nás posloucháte, nabídneme opět zajímavosti a příjemnou hudbu. Víte, jak dlouho se dá přežít bez jídla? Pokud jste právě po snídani, tak možná byste řekli, že dlouho. Ale možná se už teď někteří těšíte na svačinu nebo na oběd. V každém případě, jak dlouho bez jídla člověk má vydržet? To je otázka, na kterou se pokusí odpovědět dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Zadíváme se pravidelně také dnes na silnice spolu s ředitelstvím silnic a dálnic. Mrkneme se, co důležitého se silnic bude týkat u nás v kraji. No a podíváme se také na tygry, protože dnes je 210. den letošního roku, středa 29. července, což je Mezinárodní den tygrů. Tak se na tato krásná zvířata zaměříme, kde jinde než v dnešní soutěži. Teď už trošku napovídám a můžete zkusit odhadnout, na co bych se tak ohledně tygrů mohl zeptat. Michal David, to je další tygr, který na nás zavrčí už za malou chvíli. V hudební navíce bude následovat Věra Špinarová, také pořádná tygřice, bude jich víc. Suzy Quatro, Black Milk, Věra Martinová a další. To je vše, na co se můžete těšit. Pojďme se společně pustit do toho, ať nám jde ten den pěkně od ruky.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 15 minut, správný čas na podrobnou předpověď počasí. O ty čerstvé informace už v tuto chvíli prosím meteorologa Ivo Bomana z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Krásné ráno přeju.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se podívat na dnešní den, na středu, co nás čeká. Budou to tropy?
2: Budou to tropy, momentálně máme zatím kolem 17-18 stupňů, jasnou oblohu. No jasná nebo skoro jasná obloha nám vydrží po celý dnešní den. Teploty vystoupí nad hranici, většinou nad hranici těch tropických teplot mezi 29 a 32 stupňů. Na horách to bude dneska do 27 stupňů. Vítr bude jen slabý, proměnlivý, případně jihovýchodního směru do 4 metrů za sekundu, tedy letní den se vším všudy.
1: My jsme si už zvykli, že počasí je teď takové trochu vrtkavé, jednou horko, pak zase zima, pak zase horko. Co to bude zítra? Zůstává stejné počasí v noci a zítra?
2: No tak stejné, ale ještě teplejší. Noc bude z minimální oblačnosti, zítra také jen málo oblačnosti, jasno až polojasno a během večera zítra nějaké to přibývání oblačnosti nepříliš výrazné. Teploty v noci 18 až 15 stupňů, zítra přes den bohatě tropické teploty mezi 31 a 35 stupňů Celsia. I na horách budou teploty atakovat 30. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne postupně mírný jihozápadní nebo jižní od 2 do 5 metrů za sekundu. No a takže to léto zítra a pozítří bude vrcholit.
1: A zdá se podle vašich současných předpokladů nebo podle modelů, že 40 pokoříme, nebo už pak spíš ty teploty půjdou dolů?
2: Tak jemně to hrozí, teď nevím, který přesně den, ale asi nejteplejší den bude právě pozítří 31. července.
1: Počkáme si a budeme to spolu s vámi sledovat. V tuto chvíli děkuji za informace Ivo Bomanovi do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 21 minut. Před malou chvílí jsme slyšeli, že nás čekají opravdu teplé dny, to je důležitá informace. Ať už děláte cokoliv, ale možná hlavně, jestli se pohybujete na silnici, a to jakýmkoliv dopravním prostředkem, tam to horko bývá ještě větší a v teplých dnech víme, že nervozita stoupá. Buďte opatrní, my se pravidelně na silnice a silniční provoz zaměřujeme nejen v zelené vlně, ale teď se podíváme na důležité komunikace v našem kraji přímo, tedy na silniční tělesa, jak bychom mohli říct. Dnes to bude konkrétně Pražský most, a to na silnici první třídy číslo 6 v Karlových Varech. Podrobnosti už nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na Pražském mostě na silnici 1/6 v Karlových Varech pracujeme na opravě mostu, kterou jsme rozdělili do dvou stavebních sezon. Letos opravujeme most ve směru na Prahu. Doprava je po celou dobu vedena v režimu 1+1. Nyní pracujeme na geodetickém zaměření mostovky, odstraňujeme stávající stožáry veřejného osvětlení i portál s dopravním značením. Přes zimu bude most plně průjezdný a na jaře příštího roku začneme opravovat most ve směru do Karlových Varů. Oprava vyjde na 96 milionů korun.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Léto mé, já tě vítám. Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durinsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Kinčperku na Sokolovsku dokončili stavební firmy betonáž nového předmostí, kryté zastřešené lávky. Práce na úpravách přemostění měly skončit v červnu. Termín ale stavbaři posunuli o 30 až 50 dní kvůli nepříznivému počasí na začátku roku. V Karlovarském kraji roste využívání veřejných dobíjecích stanic. Síť ČES zaznamenala v prvním pololetí meziroční nárůst odběru elektřiny o 19% oproti minulému roku. Nejvíc energie řidiči odebrali v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Sadov u Karlových Varů dokončil

0: výstavbu chodníků v místní části Bor. V místě dosud žádný chodník nebyl a lidé museli chodit po silnici. Nový chodník je už v provozu a radnice má na něj od obyvatel pozitivní ohlasy. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Plénum o navýšení rozhodne dnes. Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci v online podvodných centrech. Gengy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, a to většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Buchenwaldská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: Známá znělka vám jednoznačně potvrdila, že přišel správný čas na to si ráno zasoutěžit. Každý sportovec, ale nejen on, jistě ocení výhru v dnešní soutěži. Nabízím totiž sadu pro případnou opravu jízdního kola. Multinářadí od firmy Alby obsahuje vše potřebné, třeba šroubovák kotoučových brzd, křížový šroubovák, plochý šroubovák a 8 imbusových klíčů. Pokud se vám taková sada může hodit, tak pojďte, zahrajeme si. Jak už jsem říkal, dnes je Mezinárodní den tygrů, jsou to určitě zvířata obdivuhodná v každém směru, mě ale dnes zajímá, jak jsou dlouhověká, kolika let se dožil nejstarší tygr. Telefonní sluchátka vidím, že blikají, zkusím to a podívám se hned na první. Dobré ráno přeju.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak se dovolal?
2: Vlaďka, Rájec,
1: paní Vlaďka?
2: Ano.
1: Tak já vám přeju do Rájce, krásný den a pojďme tedy zkusit, myslím si, že tady si to určitě zaslouží nápovědu, tak já zkusím nabídnout, co se týče té největší dlouhověkosti roky 11, 21, 31 nebo 41 let.
2: Ještě jednou, prosím.
1: Tak schválně, kolika let se dožil nejstarší tygr? Jo, 11 let, 21 let, 31 anebo rovných 41?
2: Typnu 31.
1: 31, přijde vám to hodně na tygra nebo málo?
2: No hodně.
1: Hodně, byl by to krásný věk, že jo? Ale není to tak. Není to tak. Paní Vlaďko, děkuju, krásné ráno přeju. Zatím naslyšenou a zkoušíme to dál. Kdo pak byl druhý v pořadí? Tak ještě jednou krásné ráno.
3: Dobré ráno.
1: Kdo pak je tam?
3: Božena Ostrov.
1: Božena, paní Boženko, stlumte si prosím rádio, nebo
3: ano,
1: utečte od něj. A zkusíme tedy společně rozklíčovat ten věk nejstaršího tygra? 11 let, 21 let, 31 nebo 41 let?
3: Je to těžké.
1: Je?
3: Nejstaršího, jo.
1: Nejstarší, kolika se dožil, no?
3: Ale to já zkusím to za čtvrtý Dčko.
1: Dčko, 41. Dáváte jim šanci na opravdu dlouhý život, ale ani jedna čtyřicítka není správná. Tady už teď větší možnost není, tak říkám, že jsme trochu už daleko, ale i vám hodně zdravých let přeju, hezký den a naslyšenou. No a zkusíme to. Naschledanou. A zkusíme to naposledy, takže třetí v pořadí volající a přeju dobré ráno.
4: Dobré ráno, Vašek Sostrova.
1: Dobré ráno, pane Vašku. Tak, jestli jste dával pozor, už dvě možnosti jsme vyřadili, já tedy neprozradím, které, nechám to na vaší pozornosti, jasně. Ale byly možnosti 11, 21, 31 nebo 41 let pro nejstarší.
4: Já zkusím 21.
1: 21, no. Je vidět, že jste dával pozor určitě, že jste pečlivě odškrtával. Opravdu nejdeležícím tygrem byl tygr usurijský, jmenoval se Dolar. Narodil se v roce 2001 v Hodonínské zoo jako potomek tygra odchyceného ve volné přírodě. Možná i tomu dalo dobré geny. A většinu života strávil v jihočeské zoo. Dvorec vážil až 300 kilo, denně spořádal nějakých 12-13 kilo masa a dožil se opravdu bez 20 dnů krásných 21 let. Přitom běžně se tygři dožívají tak 10. V zajetí třeba až 15. Pane Vašku, gratuluju, jste velký náruživý cyklista.
4: Já už ne, ale manželka jo.
1: Manželka, to znamená, že budete
4: moct
1: manželce seřizovat kolo teď s touhle krásnou cenou. Ještě jednou gratulace, krásné ráno, chvíli ještě vydržte, domluvíme se. Naslyšenou. Tak a zkusíme se tedy podívat, vidíte, teď mě tady nějak zlobí telefon, nevadí, a zkusíme se podívat na další hudbu všem ostatním, kteří jste volali a nestihli to, nebo se nedovolali. Děkuju, že jste to zkusili. Držím pěsti zase zítra. What is

0: Nad Karlovarskem se začíná oteplovat, teploty postupně rostou, stále skoro jasno nebo jasno, teploty kolem 16. A co bude dál, jaký ten den bude horký, pojďme se na to podívat. Počasí. Opravdu dnes musíme počítat s jasnou oblohou nebo maximálně skoro jasnou a teplotami tropickými. Vystoupají na 29 až 32 stupňů, i na horách bude teplo, teploty 23 až 26 a vítr ten nás také neochladí. Čeká se pouze slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky alespoň přes den budou dobré až velmi dobré, za to biozátěž právě kvůli vysokým teplotám je vysoká na 3. stupni, tak na sebe buďte opatrní.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Užívat svět.
1: A to je rada Olgy Lounové, užívat si svět, kterou můžu podepsat i dnes, kdy svůj svátek slaví Marty. Martičkám všechno nejlepší, gratulace od nás, i ještě nějaká ta písnička tu je pro ně schovaná. Popřejte jim také, pokud nějakou Martu znáte. No, smutná zpráva přišla z Písecka, kde právě známá vila Marta teď úplně schořela. No, nemohla si asi vybrat lepší den na odchod, než když si ji můžeme takhle v její svátek připomenout. Ale vám přeju, ať se vám všechny nehody vyhnou, ať máte spolu s námi úspěšný, krásný letní den, buďte na sebe opatrní, Lukáš Pochylý se v tuto chvíli loučí a těším se na vás zase zítra ráno. Budeme tu ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary a znovu si pustíme spoustu hezkých písniček a dozvíme se řadu zajímavostí, které vám ten vstup do nového dne ulehčí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policie hledá 13-letého chlapce z Aše. Tradiční skautský tábor pokračuje v blízkosti Otročína na Karlovarsku. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Policisté pátrají po 13-letém chlapci z Aše. Podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy měl pohřešovaný Nikolas Ferko včera dopoledne odjet se svým kamarádem do Chebu. Od té doby o sobě nepodal svým příbuzným ani známým žádnou zprávu. Je asi 162 cm vysoký, hubené postavy, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít modré kalhoty, tmavou bundu s kapucí a modré boty. Chlapec nebere žádné léky a není v ohrožení života. Pokud máte o pohřešovaném Nikolasi Ferkovi jakékoliv informace, obraťte se na nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na bezplatnou linku 158. Téměř 30 účastníků absolvuje tradiční letní skautský tábor v blízkosti Otročína na Karlovarsku. V letošním roce ho společně postavili členové skautských oddílů z Nejtku a Jáchymova. Program je zaměřený na poznávání přírody nebo výlety do okolí. V první polovině prázdnin se mladí skauti museli vyrovnávat i s rychlými změnami počasí, říká vedoucí tábora Tomáš Bárt.
2: No tak já myslím, že děti to zvládají dobře, záleží hodně na počasí, když je krásně, tak to sluníčko nás všechny nabíjí, no a když je horší počasí, tak hold to překonáme nějak, třeba že hrajeme hry výdelně. Včera jsme zrovna měli třeba rukodělnou výrobu, dělali jsme korálkové náramky, náramky přátelství z bavlnek a výrobky z drátů.
0: V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Anna Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux. Spálili už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
3: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
4: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondin-Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 mezi Kinčperkem nad Ohří a Tisovou na Sokolovsku ve směru na Karlovy Vary je z důvodu opravy vodorovného dopravního značení uzavřený levý jízdní pruh. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je středa 29. července, zase jsem to moc urychlila, svátek má Marta. Přejeme všechno nejlepší, po zprávách si zahrajeme Marii Rotrovou a také Karla Gotta a pak se vypravíme na zahradu, jak se po sklizni jahod postarat o jahodník, aby nám příští rok opět dobře rodil. Řekneme vám to už za 8 minut a přejeme příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Sezóna jahod skončila a je třeba postarat se o jahodník. Jestliže chceme, aby byl vitální a dobře plodil i příští rok, měli bychom na něj podle zahradníka Jana Krause nastoupit s nůžkami.
1: Pokud už je odplozený a už nečekáme další plody, tak ten jahodník můžeme seříznout nakrátko. Používá se buď nůžky nebo srep podle toho, jak máme velký záhonek. Podíváme se tady na ten jahodník. Vidíme, že tady je srdíčko. Tady jsou základy mladých listů, takže ty tam necháme, ale všechny starší listy, které tady jsou, odstřihneme. Zůstane tam v podstatě jenom nějakých 5 cm nad tím srdíčkem a takhle to krásně sestřihneme. Pokud jsou tam nějaké odnože, oddenky, ty samozřejmě taky likvidujeme, aby se jahodník, ta matečná rostlina, aby se příliš nevysilovala.
2: Pokud máme na jahodníku skvrnitost nebo škůdce, co s nimi?
1: U těch skvrnitostí to je takový ošemetný problém. Pokud se tam objeví, tak ty listy okamžitě likvidujeme. Nedáváme je do kompostu, ideálně je spálit nebo dát do komunálního odpadu, prostě aby zmizely z té zahrady pryč. Všechny listy, co tam zůstávají, nejsou úplně vitální, tak všechno musí pryč. Nic nesmí zůstávat pod jahodníkem, nic nesmí zůstávat na kompostu, to je základ.
2: A když tohle všechno odstraníme, ostříháme, pohnojíme?
1: Pohnojíme, buď se používají granulovaná hnojiva, minerální, které jsou přímo na jahody, anebo i organická hnojiva. Můžeme použít samozřejmě i tekutá, ale ty jsou vhodnější, když jde do plodu.
2: Kde je ten správný čas na obměnu jahodového záhonu?
1: Jahodový záhon bychom měli nechávat zhruba nějaký 3, maximálně 4 sezóny. Potom je vždycky nutné jahody vzít, zlikvidovat a na jiném místě udělat nový jahodový záhon. Není dobré používat stejný záhonek několikrát za sebou, protože ty jahody jsou poměrně citlivé na různé virózy, na různé houbové choroby, které se potom z té půdy můžou natahovat naspátek. Připravili bychom se zbytečně o chutné plody.
2: Když chceme nové kvalitní sazenice, stačí šlehouny, které máme na tom původním jahodníku, když jsme s ním byli spokojení, můžeme je využít? Tady třeba vidím, už je zakořeněný krásně.
1: Můžeme, ale je to zase něco ale. Mělo by se to brát z mladších rostlin, které jsou třeba rok na záhoně. Pokud jsou tam ty 3 sezony a už dokončují vlastně ten svůj životní cyklus, tak z toho už bychom brát neměli, protože je tam větší riziko toho, že si přeneseme nějakou virózu na mladé rostlinky.
2: A který ten výhon je správnou sazenicí?
1: Jsou to ty, které vypadají nejperspektivněji, to znamená, jsou nejblíže k té matečné rostlině, ale jsou největší. Většinou se tam už na nich ukazují takový malý kořínky. To je správný čas, kdy můžeme ten šlahoun přestřihnout a tu mladou rostlinku buď dáme do vody, aby zakořenila, anebo přímo do půdy na nový záhonek.
2: A kdy tedy sázíme?
1: Sbírat můžeme už teďkon. Ideální čas na přesazování je srpen, maximálně začátek září.
2: Do té doby budeme mít jahodník ve vodě.
1: Ano, ano, aby se dostatečně zakořenil.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radio vašeho kraje, Paul McCartney, 4:15.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dneska dopoledne nám bude vyprávět Vladimír Menčík.
2: Dovolte, já se s váma nemůžu přece bavit, tady si každý kecá, já si to taky řeknu.
3: Já jsem vám to vysvětloval, že to nejde.
2: Já jsem vám to taky vysvětloval, buďte tak laskav, pane pořadateli, buďte tak laskav, jo? Oni se obávají, že tomu, co vám tady teď budu povídat, nebudete rozumět, bude vy tomu nerozumíte.
3: Ano, vyvíst.
2: Ano. Soudružky a soudruzi, já chci zpět svého orgána. Ano, soudružky, vraťte mi zpět mého orgána. Prosím, prosím. No ano, prosím, pořadatelé mě upozornili, že patrně nebudete dostatečně informováni, proto mě dovolte, abych vám řekl několik patřičných podrobností. Já jsem svýho času, asi tak před nějakýma 20 lety, tedy když já říkám svýho času, tak já tím nemyslím, že to byl jako jenom můj čas, víte? On to byl taky váš čas a sacramentský váš čas, víte, co? No. Tedy svýho času jsem se dostal do konfliktu, jak se říká, se stávajícím režimem. A to, jak sami jistě víte, nebyl tenkrát žádný kumšt, že ano? Zvlášť, když já se k tomu přiznám, jsem byl živnostník a naše babička chodila pravidelně do kostela. No, dneska se mi to směje. Ale tenkrát, no tedy, já říkám živnostník. Jaký já jsem, prosím vás, byl živnostník? Posuďte sami, já měl 2 břitvy. 1,5 takový rozcabrtaný štětky. Kousíček poválečního mejdla a hodil jsem v Libni fousí dělnický třídě. No? Rozumíte, takový já jsem byl živnostník. Ha. Jenomže co naplat, hodil jsem fousí dělnický třídě, čím jsem ji patrně vykořisťoval. A musel jsem být jako každý druhý takovej, který měl nějakou štětku, znárodněnej, což jsem taky byl. Žádný. Jenomže, na to si nestěžuju, prosím, nebyl jsem sám, ale to už pozdějc, už znárodněný, už jako řadový zaměstnanec družstva Chlupotechna, jsem se, a to zase posuďte sami, bez vlastního přičinění, stal třídním nepřítelem. Jo? Teď vám řeknu, jak k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak on se to jenom... Tohle to jméno, no tak ono konečně na jménu nezáleží, je to taky spousta let zpátky, já ho taky jménem nějak moc neznal, já ho znal spíš tak od vidění jako takového mariášníka z restaurace od 2 stehen, já ho znal jako takového profesionálního karbaníka, že ano, jenomže, tak jsem ho znal já, ale v této době, co ho tak jako mydlím, už to byl krajský referent pro zakládání JZD. A to jsem zase, který nevěděl já, s odpuštěním. A tak, jak ho tam mydlím, víte, tak my než tedy jako holíme, tedy tak mydlíme a přitom povídáme, že no? Tak já tak ho mydlím a povídám a no v té době se hlavně povídalo o socialismu, víte? No tak já jako správný holíš, že jo, jsem se taky přidal a povídám. Víte, on ten socialismus by nebyl špatný, povídám, koukám na něj o nic, já pám, nebyl špatný, on zase nic, tak se si pám, vsadím na jednu kartu, povídám, kdyby ho snad dělali nějaký jiný lidi. No a pak jsem si přisadil, pač byl takový jako němý pán, snad nějaký, ale úplně jiný lidi. Ježiš, no dneska už, když to takhle poslouchám, tak se mi to samotnému zdá, že je to ideologická diverze, jako když ji vyšijete teda. No tenkrát jsem to tak žal, no tohleto. No a taky jo. On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, je 9:30. 5 pokut za špatné nakládání s potravinami udělili letos hygienici Plzeňského kraje při kontrolách letních táborů. Naposledy se vypravili do Žihle na severním Plzeňsku. Uslyšíte o tom za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na dvoří plzeňského Prazdroje rozezní největší hity slovenské skupiny Elán v podání revivalové kapely. Koncert je uváděný v rámci letního kulturního programu Léto v Prazdroji a začíná ve 20 hodin. Do univerzitní kavárny Družba v Plzni můžete zajít na Art Camp Talks, neformální setkání s lektory letošní Mezinárodní letní školy umění na Sutnarce.

začíná v 19 hodin. Na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech vystoupí od 19 hodin smyčcové kvarteto Fashion Strings, které propojuje klasickou hudbu s populárními melodiemi. Na zámku v Horšovském Týně můžete navštívit znovu otevřenou trasu věnovanou pozoruhodnému osudu hraběnky Mitsuko a jejím vazbám na západní Čechy. Některé vzácné exponáty jsou k vidění pouze do konce letošní návštěvnické sezony. Otevřeno je do 17 hodin. Výstavu přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech si od 17 hodin mohou prohlédnout zájemci při komentované prohlídce. Návštěvníci uvidí soubor 13 filmových maleb, které vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. K vidění jsou také autorčiny rodinné fotografie. Pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Vyberte si něco pěkného a dobře se bavte. Teď nabízíme Brontosaury a potom také Hanu Zagorovou a

0: Letní prázdniny jsou zhruba v polovině a spousta dětí tráví volný čas na táborech. Některé bydlí v chatkách, jiné ve stanech uprostřed lesa. Pro všechny tábory ale platí stejná hygienická pravidla. V regionu je kontrolují pracovnice krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Zaměřili se také na chatkový tábor v Žihli na severním Plzeňsku.
1: Dobrý den, Pečenková krajská hygienická stanice Plzeň. My jsme k vám dneska přijeli udělat kontrolu tábora.
2: Jako každý rok chodíte.
1: Já se vás ještě zeptám, kolik máte přihlášených dětí do 15 let?
3: Do 15 let 46.
4: Děti tady bydlí ve zděné budově v pokojích.
1: Takže děti máte ubytovaný podle pohlaví?
4: Samozřejmě. Teď jsme v koupelně a na záchodě s hygieničkou Petrou Strakovou.
5: Pokoj po čtyřech, to je v pořádku. A hygienický zařízení, každý pokoj má vlastně svý hygienický zařízení, což je takový jakoby nadstandard.
4: Luxus.
5: Ano, ano.
4: Táborem nás provází Radka Bredlerová z tábora městské policie hlavního města Prahy. Čekali jste kontrolu? Je to překvápko?
3: Já myslím, že určitě v předchozích letech nějaká taky byla kontrola určitě z hygieny. Není to jako neobvyklé, si myslím, na tak velký areál.
4: Takže vás to nezaskočilo?
3: Já myslím, že ne. Kde je připraven, není zaskočen.
1: Já si myslím, že jsme pokojů viděli dost, tam je všechno v pořádku. Tak, ještě bychom potřebovali vidět teda ošetřovnu, izolaci a dokumentaci od dětí a od fyzických osob.
2: Tak to musíme do toho
4: Tábor se svojí kolegyní kontroluje Michaela Pečenková z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.
1: A když přijdou s nějakým zraněním, to děláte tady?
2: Když jsem není tady, tam mám ještě zamčený léky.
4: Na stole tady leží teploměr a lepenka. A teď jdeme do pokoje, kde jsou léky.
1: Máte to rozdělené nějak obvazový materiál a léky nebo všechno?
2: Většinou tady to všechno jsou.
4: A léky, co se týká jakoby tablety,
2: co se týká mastí, tak jsou tady takhle tyhle ty přehrádce.
4: Ukazuje zdravotnice Lucie Háchová.
2: To, co se používá nejvíce, vyndaný, protože aby jsme pořád nehrabali jakoby v té tašce.
1: U ošetřovny je důležité, že ty léky jsou zabezpečeny proti přístupu dětem, což tady je v pořádku, protože jsou zamčený.
4: Doplňuje znovu Michaela Pečenková.
1: K dnešnímu dni jsme zkontrolovali 82 zotovacích akcí a celkem jsme našli 5x pochybení a nejčastější ve stravovacím provozu, že nejsou potraviny skladovány dle doporučení výrobce a dále nacházíme ve skladech potraviny s prošlým datem použitelnosti. A bylo uděleno teda 5 sankcí ve výši 24 000 korun dohromady.
4: Na posledním táboře bylo vše bez problémů. Z Žihle na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Za 4 minuty bude 9:45 a ve 9:45 začíná zámecké léto. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: německé léto.
1: Přeji vám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu. Včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Béďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitelky děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlaté léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude, tak já už to vím. Já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí. Ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost, pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Greta Bartošová, končíme, nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam si všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, v tom jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru na Sázavu, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Obec Křižovatka na Chebsku plánuje demolici zchátralých staveb. Elektromobilisté v Karlovarském kraji dobíjejí víc. Síť ČEZ hlásí nárůst odběru o 19% oproti minulému roku. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Křižovatka u Chebu připravuje revitalizaci jedné ze svých místních částí. Zchátralé zemědělské objekty získaly demolizační výměr a radnice chce celý prostor vyčistit pro budoucí výstavbu bytového domu. Na demolice plánuje obec využít peníze za získané ocenění Oranžová stuha v soutěži Vesnice roku. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Jan Strachota.
2: Udělat tam bytovou výstavbu, pozemky zasíťovat pro cirka tak 5 baráčků. V současné době nám teda to ještě tak udělat nemůžeme, čekáme pořád na rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, který snad po x letech se odhodlá nám prodat pozemky a my budeme schopni ten náš projekt dotáhnout do konce.
0: Oranžovou stuhu získala Křižovatka za spolupráci obce a zemědělského subjektu. V Karlovarském kraji roste využívání veřejných dobíjecích stanic. Síť ČEZ zaznamenala v prvním pololetí meziroční nárůst odběru elektřiny o 19% než minulý rok. Nejvíce energie řidiči odebrali v Karlových Varech a Mariánských Lázních. Pokračuje mluvčí ČEZ pro západní Čechy Karel Samec.
3: Za prvních 6 měsíců letošního roku vedly ve spotřebě zejména stanice v Karlových Varech, kde odběr překročil 70 000 kWh. Pozadu nezůstaly ani Mariánské Lázně s 50 000 kWh. Zelenou elektřinu v objemu 22 000 kWh čerpali zákazníci také pod Klínovcem v Božím daru.
0: Generál Roman Hyďha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral poté, co Hyďhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou proto, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyďha v pátek v armádě skončí. Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropská zařízení. Riád iráckým šítským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků.
4: Iránské revoluční gardy se přihlásily k nočnímu útoku na americké vojáky na základně v Jordánsku. Jeho armáda hlásí 5 sestřelených raket. Americké oblastní velitelství už v noci oznámilo, že zlikvidovalo balistické střely, které Irán vypálil na americké blízkovýchodní základny. Irán zároveň odmítl ománský návrh na regionální společnou správu Hormuzského průlivu. Podle katarské televize Al Jazeera Tehran požaduje částečnou kontrolu i nad ománskou plavební trasou touto úžinou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená ulice Jiřího z Poděbrad mezi křižovatkami ulic Jeronýmova a Petra Chelčického.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Další středeční zprávy skončily 4 minuty po 10. Už tady vidím Miroslava Žbirku a také Václava Neckáře. A pak setkání s naším dnešním hostem. Ve studiu bude Jan Kratochvíl, průkopník pěstování révy na Plzeňsku, zakladatel a dlouholetý předseda spolku Vinaři Plzeňska. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, máme 10 minut po desáté. Inženýr Jan Kratochvíl patří k lidem, kteří dokázali přesvědčit stovky zahrádkářů, že i na Plzeňsku mohou dozrát vynikající hrozny. Je zakladatelem spolku Vinaři Plzeňská, dlouhá léta stál v jeho čele a za svůj přínos získal nejvyšší zahrádkářské ocenění Zlatou růži. Před pár týdny oslavil 80 a je naším dnešním hostem. Pane Kratochvíle, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy už jste u našeho mikrofonu, u mikrofonu Českého rozhlasu byl mnohokrát jako odborník na révu vinou. Dneska to bude trochu jiné, budeme si samozřejmě povídat o vinné révě, ale hlavně taky o vás. Vy jste vystudoval strojírenství a celý profesní život jste spojil se Škodovkou.
1: Ano.
0: Napadlo vás někdy, že vaše jméno budou nakonec stejně lidi nejvíce spojovat s tou vinou révou?
1: V životě ne. Byl to můj takový koníček postupně od mládí, no tak jsem se nějak k tomu věnoval víc a víc, až to došlo takhle daleko.
0: A teď jste opravdu hvězda vinné révy. Já myslím, že ano. Vzpomenete ještě trošičku na svoje léta ve Škodovce. Co přesně jste tam dělal?
1: No ve Škodovce my jsme, můžu říct, nejdelší dobu byl dodavatelsko-inženýrský závod Škoda, pak se to různě jmenovalo jinak, až do Brauenu Škoda a potom jsme přešli do závodu Turbiny. No a dělali jsme montáže po celé republice, po celé světě, montáže všeho druhu, kromě tedy jaderných elektráren, snad všechno.
0: Takže jste cestoval?
1: Já jsem necestoval, protože já jsem byl jako technik a spíš ty montáže jsem řídil.
0: Mm-hmm. Váš příběh s vinou révou začal díky synům, že jim chutnaly hrozny, které rostly u souseda a vy jste si řekl, tak takhle to nepůjde, musím se do toho pustit taky sám, je to taková trochu pohádka, vyprávějte nám ji.
1: No ne, to jsou takový detaily, které utkely v životě a když byly děti hodně malí, no tak chtěli ty bobulky sladký a tehdy hrozny nebyly. Nebo byly sporadicky, takže mi nezbylo nic jiného, než souseda poprosit, aby mě dal nějaký keř, jeden, pak jsme měli dva, pak čtyři a takhle to šlo, až dneska jich máme 220.
0: 220
1: keřů. 170 odrůd.
0: Já bych ráda upozornila naše posluchače, pokud mají možnost, aby se podívali na webovou kameru, protože pan Kratochvíl přinesl sebou dneska do studia tři nádherné hrozny a naaranžovali jsme je tady, abyste je viděli. Popíšete nám trošku, co jste přinesl ochutnat?
1: No tak já, není to moje zásluha, díky tady kamarádovi, který bydlí tady nedaleko na Malé Homolce. Pepa Sedláček mě přivez teď před chvílí autem, takže to jsou Cicka, pak je to Zora a pak je tady ještě jeden takový neznámý rozen. No a asi před hodinou je utrhnul ve skleníku.
0: Takže to je prostě super čerstvé. Já si myslím, že si mnoho lidí do dneška pořád myslí, že na Plzeňsku v těchto našich končinách se úplně vinná réva pěstovat s úspěchem nedá. Vy nám to asi teď vyvrátíte.
1: No, nedá se, můžeme říct, ale teď se dá, protože před 50 lety asi tady bylo takový podnebí jako, nebo obráceně na Moravě bylo takový podnebí, jako je dneska teď u nás, tady na Plzeňsku.
0: Takže ta změna toho klimatu určitě i v pěstování vinné révy hraje velkou roli.
1: Velkou. Průměrná roční teplota je každý stupeň znát.
0: Vy jste říkal, že tedy máte 170 odrůd.
1: Ano.
0: Opravdu tolik odrůd vinné révy existuje?
1: Existuje stovky, pár tisíc.
0: Máte k některé té odrůdě srdeční vztah? Řekl byste, že je to vaše nejmilovanější odrůda?
1: To nejde takhle říct. To je jako kdybyste se zeptala z desíti dětí, který mám nejradši. Tak všechny mám rád, všechny odrůdy. Jednu pro její krásu hroznu, druhou pro chuť, třetí třeba pro její ranost a tak každá má to svý.
0: Takže jednu jedinou prostě z vás nedostanou.
1: Ne, ne.
0: Vy jste se díky té vaší práci setkal s řadou významných vinařů a šlechtitelů. Dovedete teď někoho jmenovat, kdo vás hodně ovlivnil, koho si opravdu hodně vážíte?
1: Za všechny bych jmenoval Lubomíra Glose z Moravské Nové Vsi, to je opravdu nestor českých a moravských, hlavně moravských šlechtitelů, a ten už na tom dělá celý svůj život. Letos mu bude 93, no a dělá to od svého mládí, takže vyšlechtil desítky odrůd a z toho i krásný, besemený a nádherný hrozny, který se dají pěstovat u nás pro svoji ranost a pro svoje chuťové vlastnosti.
0: Já jsem moc ráda, že jste ťuknul na ty bezsemenné odrůdy. Pane Kratochvíle, jak se to udělá, aby v tom hroznu nebyla ta jadírka?
1: No, je to takový těžký proces. Musí si vzít nějakou vhodnou odrůdu, ale která ještě má semínka, aby se dali potom ty semínka vysadit. Musí se opilit, ale zase tím besemenou odrůdou a tak, že se musí teda prašníky, ta blizna schovat, přinést tam pil, který potřebujeme, no a tam se vyvine ta besemená odrůda.
0: To je věda.
1: Není to tak těžký, ale je to zdlouhavý. Trvá to léta, než se to vyšlechtí.
0: Naším dnešním hostem je inženýr Jan Kratochvíl.

0: Jan Kratochvíl, zakladatel spolku Vinaři Plzeňská, zůstává naším hostem. Pojďme, pane Kratochvíle, chviličku o tom spolku mluvit, kdy vznikl a proč vlastně vznikl. Chtěli jste spojit síly, vy, milovníci pěstování révy vinné?
1: Tak my jsme o tom přemýšleli jednotliví zakladatelé, hlavně já a Jiří Vinálovský z Hornbřízy, a jak jsme se domluvili, že to založíme, aby to bylo snadno pamatovatelné, tak jsme našli tenhle datum 8.8.2008 v 8 hodin večer, sešlo se nás 8 a vypili jsme 8 lahví vína.
0: Takže každý jednu sedmičku. No. Počítám správně.
1: Vy jste... A chutnali jsme ji tak, jak se má víno pít. Chutnat.
0: Ano, samozřejmě, to je také proces ochutnávání vína, k tomu se třeba někdy taky dostaneme. Vy jste byl dlouho předsedou toho spolku a teď už jste tu funkci předal někomu mladšímu, říkám to dobře.
1: Ano, Pepa Vačkář, Josef Vačkář, tady z Plzence, a dělá jí moc dobře, protože je vystudovaný v tomto oboru.
0: Ano, my pana Vačkáře tady z našeho vysílání také velice dobře známe. Vy jste také vydal spoustu publikací, spoustu tiskovin, které se týkají vína?
1: Spíš to bylo, ano, tiskoviny, takové drobné pěstování révy v méně příznivých podmínkách, komplexní přehled odrůd révy vysazených u nás za ta léta, no a potom nějaké ještě drobné věci k tomu.
0: Pořád se ještě věnujete nějakému sepisování?
1: No tak spíš teď se věnuju tomu, abych to vůbec všechno zvládl, protože to zabere spousty času.
0: Já se vracím na ten váš vinohrad. Možná, že můžeme prozradit, že ho máte kousíček za Krkavcem.
1: Ano.
0: Jak se... v Příšově. Jak se obdělává takový velký vinohrad? Kdo všechno vám pomáhá?
1: No, tak rád bych, kdyby synové, ale oni mají ještě méně času než já, takže jsem prakticky na to sám.
0: Takže jste na vinohradu od rána do večera?
1: No, dá se říct, když jsou podmínky, no.
0: Co zrovna teď, v těchto dnech, 29. července, je na vinohradu za práce?
1: No, teď musí se, ty zelené práce, ty trvají od toho vyrašení od konce dubna až do října, nebo přijdou první mrazíky, no. Tak teď zrovna se musí vyvazovat a je to liána, reva, takže roste skutečně před očima za den o několik centimetrů, takže se musí zastrkávat do drátěnky, vylomovat fazochy, zakracovat, vyčistit kmínky, kmínku udržovat bezplevelný prostor.
0: Takže práce je pořád dost.
1: Pořád klečím, většinou klečím, než stojím.
0: Pane Kratochvíle, jaké počasí vy, vinaři, máte rádi? Potřebujete sluníčko, ale potřebujete i vodu, které je teď strašně málo.
1: No, my máme tady aspoň ty amatéři, my, co jsme, takže máme tu výhodu, že můžeme zalít, pokud máme nádoby na zahradě. Ale vinaři na Moravě jsou na tom strašně špatně. Ty tam mají, že jo, to jsou na Moravě přes 17 000 hektarů révy a když nezaprší, tak to nikdo nezaleje.
0: No. Co třeba takové ty jarní mrazy, které přijdou třeba během dubna, někdy i května?
1: Ano, ale zase my máme tu výhodu, že je můžeme nějak ochránit. Hodit přes to nějaké igelity nebo nějaký něco, co nepropouští teplý vzduch, který dáme potom, potom třeba dáme vědra s vodou a ta voda tím, jak se odpařuje, tak udrží třeba, dokud nezamrzne, tak pořád je tam nula a ta nula udrží ty keře v bezmrazném stavu.
0: Takže dá se tomu alespoň částečně předejít?
1: U nás tady, ale musí se to ošetřit, ale já to nemohu, protože 220 keřů nezachrání.
0: To chci říct, že někdy to také nejde a ty škody po těch jarních mrazech prostě chtě nechtě přijdou.
1: Škody přijdou a dokonce tak někdy, že jsme bez úrody. No. A teď na Moravě třeba přišly kroupy a teď co bez úrody, na části Moravy, na tom úseku od Velkých Bílovic přes Moravský Žižkov, přes Prušánky a Moravskou Novou Ves.
0: Tam. A to je zase kvůli kroupám.
1: Kroupy, takže kroupy a plísně. To jsou a potom škodliví činitelé živočišního druhu. Ptactvo, hmyz.
0: Máte spoustu nepřátel, člověk se diví, že pak vůbec dokážete vypěstovat takové krásné hrozny, jaké nám pan Kratochvíl dneska přinesl do studia ukázat. Podívejte se na naši webovou kameru a za chviličku pokračujeme.

0: Jan Kratochvíl, odborník na vinnou révu, zůstává hostem Českého rozhlasu. Pane Kratochvíle, ještě mě napadá otázka, jestli vás na zahradě taky baví něco jiného, než je ta vinná réva. Zelenina, jiné ovoce, kytky. Já si myslím, že spíš asi na to nemáte čas.
1: Není čas, pouze tedy stromečky a ještě v takové formě, aby se to dalo vtěsnat mezi ty řady vinné révy, to znamená sloupcový odrůdy a něco, co zabírá minimum místa.
0: A zelenina, okurky, rajčata vůbec?
1: Rád, ale není čas.
0: Není čas, rozumím tomu. Vedle vína vás taky celý život provází muzika. To bychom určitě měli říct. Lidové písničky, které vám zpívala maminka,
1: no,
0: také Beatles. Beatles vám zasáhly trošičku do života, konec konců to většině lidí. Harmonika, vlastní písničky. Jak to bylo s tou muzikou u vás v životě?
1: No tak taky postupně se to vyvíjelo, že jo, přes chození na hodiny, jo. Ale já bych řekl asi takhle, že réva, víno, hudba a zpěv, že patří k sobě, takže to nejde oddělit a mě to provází tedy se štěstím od mládí tyhle ty čtyři věci.
0: Takže vy hrajete na harmoniku?
1: Taky.
0: Zahrajete si někdy?
1: Zahraju si, ale teďko spíš, protože už mi to nebaví tak tahat, tak si sednu spíš ke klavíru a brnkám si tyhle ty vinařské písničky a...
0: Vy jste tak také dokonce složil tomu spolku vinaři Plzeňska hymnu.
1: No, dali jsme dohromady několik písniček a myslím, že některou pustíte, ale asi na ně vrží na to čas a podmínky.
0: Tak někdy příště a zahrajeme si třeba někdy, až přijdete znovu tu hymnu spolku vinaři Plzeňska. Kdybyste teď někomu, kdo chce s vinnou révou začít, měl něco doporučit. Jaké by měly být jeho první kroky?
1: No, první kroky musí se obrnit trpělivostí, protože ta réva to není jako vysadit stromek a udělat jarní řez a potom přijít na podzim.

0: zim sklidit ovoce, ale tady se musí kolem té revy, my říkáme jako nadneseně, že reva má ráda, když každý den jí řeknete dobré ráno a projdete vinohrad.
1: Takže trpělivost.
0: Trpělivost.
1: A nemyslet si, že to všechno přijde hned.
0: Ano, a chránit revu, to musí se chránit, jak jsem říkal, protože těch škodlivých činů to bude strašně moc.
1: Já bych byla ráda, abychom také pozvali na hornobřížské vinobraní, které bude už v pořadí 23. a koná se 19. září, tak pozvěte naše posluchače.
0: No tak já myslím, ty, který bydlí blízko Hornobříži na Plzně severu, tak určitě ví, o co jde. A je to takové přenesení kouska Moravy sem na Plzeňsko, protože tam jsou vystaveny, vystavujeme asi zhruba 100 odrůd révy, každou jinou. Potom samozřejmě, že se rozlévá víno v bohatém sortimentu odrůd, které se zase pěstují na Jižní Moravě. No a hraje cymbálka. Takže víno, hudba, zpěv, všecko.
1: Tak jak to má být? Tady si čtu v programu, že je také dražba hroznů. No. Můžete mi přiblížit, jak funguje dražba hroznů?
0: Tak jako každá dražba, vyberou se ty nejhezčí hrozny, které u nás jsou vypěstované. No a teď tak se představí ten hrozen a chodí se mezi stoly, mezi lidmi, no a začne se třeba dražit na 20 korunách a končí se na několika stovkách.
1: Opravdu, tak...
0: No, tak... dražší hrozen byl vydražen 1200 korun.
1: 1200 korun za hrozen, tak
0: to je to taková radost, a je to podpora samozřejmě našeho spolku, ten hrozen nemá tu hodnotu, ale zase je to taková tradice, kterou se snažíme držet.
1: Tak jsem ráda, že jste nám to také vysvětlil, čili 19. září od 18 hodin 23. hornobřížské vinobraní. Ještě mám na vás dvě otázky, pane Kratochvíle. Pijete radši červené nebo bílé víno?
0: Oboje. A to nejde pít jenom jedno.
1: A pijete...
0: Nebo chutnáme, my chutnáme.
1: A pijete pivo?
0: Pivo taky, protože kamarád na Moravě, náš dobrý přítel Joška Dufek, říká, pivem se musíme zavodnit a pak můžeme pít víno, protože zavodnit se vínem, tak to nedopadne dobře.
1: Tak tohle si musím opravdu zapamatovat, doufám, že to udržím v hlavě.
0: Ale samozřejmě, že ten vinař pije jenom plzeňský pazdrový.
1: A jdete teď na vinohrad od nás z rozhlasu?
0: Pojedu.
1: Pojedete.
0: Do Příšova pojedu. Bo.
1: Vůbec mě to nepřekvapuje. Naším dnešním hostem byl inženýr Jan Kratochvíl, zakladatel spolku Vinaři Plzeňská a dlouhá léta stál v jeho čele. Za svůj přínos získal nejvyšší zahrádkářské ocenění Zlatou růži. Oslavil před pár týdny 80. narozeniny. Ještě jednou k tomu vašemu výročí. Pevné zdraví. Ať se vám daří na vinohradu a někdy příště zase naslyšenou.
0: Moc děkuju a budu se těšit.

Posloucháte rádio vašeho kraje, za minutku bude 10:45. Opuštěných zvířat a koček v Česku přibývá a víc je i případů, kdy lidé po odstěhování zanechávají kočky svému usudu nebo je vyhazují z domovu, což útulky a spolky dlouhodobě potvrzují jako vážný problém. Máme pro vás k tomu natočenou reportáž, uslyšíte ji po písničce Karla Zicha.

0: Kočičí útulek bez blešek v Karlových Varech začíná být přeplněný. Stará se o asi 150 koček. Nové příjmy nalezených opuštěných zvířat řeší v podstatě denně. V poslední době navíc přibývá případů, kdy se majitelé koček odstěhují a zvířata nechají na místě bez jakéhokoliv zajištění. Podle policie může jít o přestupek, ale i o trestný čin.
1: Dobrý den. Dobrý Já den. Vám vezu kočičku, jak jsme se domlouvali. Ano, ano, jo. Ona nevypadá moc dobře, ale pán se odstěhoval, nechal tam tři chudáci
2: má
1: takový.
2: Nějakou, má nějakou rýmu, trošku to v ní chrčí.
1: No. To je hodně pohublá.
2: No, tak ona přijede v doktorka, tak se na ní podívá hned.
1: Ještě tam máme teda dvě, bo ty se zatím postaráme.
2: No, my se nemáme místo, takže až se to uvolní, tak budete hodná, když si budete tam chvíli jako krmit a potom se taky to sem přijmou. No.
3: Paní Kamilo, co tomu říkáte, že se tohle stalo? Že se majitel koček odstěhoval, nechal je tam?
1: Vůbec se mi tohle to nelíbí, to je týrání zvířat, chudáci, co mají dělat.
3: Veronika Poulová, majitelka kočičího spolku, kočičího útulku bez blešek tady v Karlových Varech. Vy jste mluvila o tom, že byste ráda ještě ty další dvě kočky vzala, ale místo nemáte.
2: Momentálně místo není. Naopak musíme schánět i dočasný péče už pro ty kočky, co nás žádají vlastně ty nálezci. Letošní rok je úplně nejhorší za 8 let, co je, že máme nejvíc těch koček a opravdu ani já z karantény už vlastně nemám kam dát na ty pokoje.
3: Kolik koček v současné době máte tady v útulku?
2: Teď máme 150, ale máme 4 dotčaskáře, který mají ostatní kočičky u sebe zatím.
3: Čeho je v současné době hodně? Co přibývá?
2: Každý druhý den, se dá říct, máme žádosti o příjem těch koček a že buď jsou takhle nalezený, většinou ty malý koťata bez mámy. No, taky jsme měli teď případ vlastně v Jáchymově, našli nějaký menší děti, celou rodinu, kočičku se 7 koťatama v zalepený krabici u kontejneru. No a teď máme taky hodně případů, kdy majitel se odstěhuje, jako byla tato, tak máme tady z Varů 2 případy. Takže buď si ty lidi víc všímají, že tam zůstala kočka, anebo to ty lidi prostě dělají, nevím, jestli je to jako daný dobou.
4: V případě, že někdo v objektu zanechá zvíře, například kvůli stěhování, může se dopustit přestupkového jednání, ale i trestného činu, například týrání zvířat. V těchto případech a při následné právní kvalifikaci protiprávního jednání, ale záleží na různých okolnostech. V rámci uvedeného trestného činu týrání zvířat hrozí pachateli v krajním případě trest až na 6 let.
3: Doplňuje mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Pokud lidé naleznou opuštěné zvíře, je zapotřebí kontaktovat příslušný obecní nebo městský úřad. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, bývalý atletický desetibojař a olympijský vítěz Roman Šebrle.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na základní škole ve Skalné u Chebu vzniknou nové odborné učebny. Policie v Karlovarském kraji pátrá po 13-letém Nikolasu Ferkovi z Aše. Ministerstvo kultury nabídne 2 dny bezplatných vstupů na státní hrady a zámky. A dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Na základní škole ve Skalné u Chebu pokračují stavební práce v rámci energetických úspor budovy. Město na ně získalo dotaci 17 milionů korun od Ministerstva životního prostředí. Z fondu IROP pak dostane dalších více než 630 milionů korun na kompletní rekonstrukci a vybavení odborných učeben. Na tento projekt aktuálně připravuje výběrové řízení. Podrobnosti doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
3: Při realizaci dojde k rekonstrukci 8 učeben a jejich následnému vybavení moderním nábytkem, technologiemi a učebními pomůckami. Obě tyto akce se týkají historické budovy základní školy ve Skalné.
2: Policie v Karlovarském kraji vyhlásila pátrání po 13-letém chlapci z Aše. Nikolas Ferko se v úterý dopoledne nevrátil domů a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Pokračuje mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.
4: Chlapec je asi 160 cm vysoký, hubené postavy, má rovné hnědočerné vlasy a hnědé oči. Oblečen byl do modrých kalhot, tmavé bundy s kapucí a modrých bot. Naposledy byl viděn v úterý dopoledne v Chebu, kam odjel společně se svým kamarádem.
2: Pokud někdo chlapce viděl nebo ví, kde se nachází, měl by informace zavolat na linku 158. Ministerstvo kultury letos ve 2 mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy uvedl, že úspěch jarní akce potvrdil zájem veřejnosti a proto ministerstvo nabízí stejnou možnost i na hradech a zámcích. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
5: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 000 lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia, na horách 23 až 26 stupňů. Vane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Hradební a na silnici 1/6 u obce Budov na Karlovarsku je kvůli údržbě mostu převedený provoz do protisměru. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, je středa 29. července, Marty dnes mají svůj svátek a my vám v našem dopoledním programu za chviličku nabídneme fousku v svět. Ten dnešní díl má název O humoru bez humoru.
0: Dobré dopoledne a i

0: Fouskův svět.
1: O humoru bez humoru. Úvodem svého zamyšlení chci předeslat, že si vážím lidí, kteří dokáží brát s humorem i nejvážnější situace. Je ale možné, že ve skrytu duše skrývají svůj smutek a nejistotu. Johann Wolfgang Goethe napsal, jako červ stromu a mol rouchu, stejně tak smutek mužovu srdci škodí. S přibývajícím věkem a množícími se zkušenostmi pociťuji, že v mém slovníku humoru a veselosti ubývá. Poznal jsem v životě mnoho agilních optimistů, kteří sršeli bujarou náladou uprostřed společnosti a po sebe menší ráně osudu složili hlavy do dlaní a hledali pomoc v modlitbě nebo v láhvě rumu. Smutek je součást člověka, je nám v patách a číhá na naše zakopnutí. Tím více se raduji při setkání s člověkem, který přes veškeré osobní neúspěchy dokáže mávnout rukou se slovy no a co, dnes prší, zítra vyjde slunce. V této době světové nejistoty nevím, kde hledat naději. Tisíckrát jsem hleděl do rozesmátých tváří diváků. Léčil mne smích a úsměvy. Podával jsem ruku a říkal tu věčnou větu, nesmíme se vzdát. Ta obyčejná věta našich otců, život není žádná legrace, je pravdivá. Nyní v pandemickém a poválečném století jsem vděčný za sebe menší projev laskavosti, za sebe menší vtip, který smazává vážnost prožívané doby. Říkám si, nesmím podlehnout neviditelnému nepříteli. Musím věřit a doufat, že je lidstvo přemůže. Ještě větším nepřítelem je naše vzdání se. Neházej flintu do žita, říkal mi táta. Jestli se bojím, samozřejmě. Vedle lásky je strach nejsilnější cit. Nesmíme v našem lidském sadu hledat jen uschlé neplodné stromy a nory od křečků. I v sebelepší kopě hrušek najdeš hniličku. Bojím se lidí, kteří pro vlastní ješitnost ohrožují životy druhých. Bohužel jich přibývá. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí.
0: Fouskův

Rádio vašeho kraje Dalibor Janda 12 minut před 11:30. Mářský vrch se do výšky 907 metrů nad mořem tyčí nedaleko Vimperka nad obcemi Svatá Máří a Štítkov. Zavedeme vás tam v seriálu Příběhy nejen šumavské a bude to už za pár minut.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Přejeme pěkné dopoledne, za 3 minuty bude 11:30 na Šumavě a v Pošumaví můžeme vystoupat na mnoho rozhleden. Jsou dřevěné, kovové, zděné nebo kamenné

0: nad obcemi Svatá Máří a Štítkov. A právě tudy procházeli jednoho horkého letního dne před necelými 100 lety František Teplý, farář ve výslužbě, s knězem Janem Pátkem.
1: Vystoupali na vrchol kopce, který je na jedné straně úplně holý, protože se tu rozkládá kamenné moře. A jak tam stáli a rozhlíželi se, napadlo je, že by tu mohla stát rozhledna, ze které by se návštěvníci mohli rozhlížet do kraje.
0: A že byli oba služebníci boží a navíc František Teplý zkušenosti se stavbou svatostánku měl, řekli si, že by součástí rozhledny měla být kaple, kde by věřící našel duševní útěchu třeba předtím, než vystoupá vzhůru.
1: František Teplý byl velmi aktivním patriotem, ale nejen to. Narodil se v roce 1867 v selské rodině v Marčovicích nedaleko Volině, kde dodnes stojí jeho rodná chalupa. Studoval v Českých Budějovicích na gymnáziu a poté v Klatovském semináři. Roku 1892 byl vysvěcen na kněze.
0: Až do roku 1909 působil jako farář v různých místech jižních Čech, ale ze zdravotních důvodů tuto činnost ukončil. Přijal místo v Jindřichohradeckém archívu, který vedl až do roku 1923. Poté přesídlil do Malenic, tedy na dohled od rodných Marčovic.
1: A právě tady na vlastní náklady nechal na konci 20. let minulého století vystavět dvě kaple v duchu románské stavby, tedy rotundy. Jedna stojí nad jeho rodnými Marčovicemi a ta druhá nad Malenicemi, kde bydlel až do své smrti, do roku 1945. Obě kaple jsou zasvěceny svatému Václavu.
0: Ale vraťme se do první poloviny 30. let, kdy František Teplý s knězem Janem Pátkem přišli na Mářském vrchu na nápad postavit zde rozhlednu z kaplí. A protože se řídili heslem Je třeba kout železo, dokud je žhavé, uspořádali sbírku a 26. července roku 1935 byl položen základní kámen jedinečné stavby pro turisty a věřící.
1: Za necelý rok poté, 24. května 1936, rozhledna i svatostánek byly vysvěceny a začaly sloužit turistům a věřícím. Rozhledna to není nijak velká, tyčí se do výšky pouhých 12 metrů a betonový ochoz pro návštěvníky je ve výšce 8 metrů. A protože od doby stavby rozhledny okolní stromy dost povyrostly, tak výhled do dálky je dnes možný v podstatě jen jedním směrem. Na severovýchod, do míst, kde se pod rozhlednou rozlévá kamenné moře.
0: Rozhledna je volně přístupná, a to včetně kaple svatého Václava. Ostatně komu jinému mohla být i tato kaple zasvěcena, když František Teplý nechal dvě předchozí kaple u Malenic a Marčovic věnovat stejnému svědci. A k rozhledně dojdete podél křížové cesty.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a Lešek Semelka. Říká se, co je psáno, to je dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké jsou vaše zkušenosti? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu nebo smlouvu? To je téma dnešní noční linky. Co je psáno, to je dáno. Ve 23 hodin se na vás bude těšit moderátorka Jitka Lukešová. Už za chviličku kalendárium, podíváme se třeba na soutěž Miss World, anebo také na svatbu prince Charlese a Lady Diany. Za okamžik.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta, tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana o rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Pohřešovaný hoch z Aše byl nalezen, je v pořádku. Plesná u Chebu začala s přípravami na stavbu bytového domu. Přibývá koček, které majitelé opustí. Může jít o přestupek nebo i trestný čin. Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Teploty až 32 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Policie odvolala pátrání po 13-letém Nikolasi Ferkovi z Aše. Jak informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva, pohřešovaný byl dnes dopoledne vypátrán a je v pořádku. Plesná u Chebu připravuje výstavbu městského bytového domu. Radnice vykoupila garáže určené k demolici a postaví 23 nových bytů o velikosti od 2 kk po 4 kk. Ty si chce město ponechat ve svém vlastnictví. Původně plánovanou dotaci na dostupné bydlení se nepodařilo získat. Zastupitelé proto zvažují i variantu, že stavbu zafinancují jen z vlastního rozpočtu. Podrobnosti doplňuje nezávislý místostarosta Martin Polívka.
5: Nový bytový dům na náměstí, ten bude sloužit zvláště pak mladým rodinám, protože chceme a podporujeme mladé rodiny u nás v Plesné. Měl by stát na našem spodním velkém náměstí a měl by tak celkově dotvořit i centrum města.
3: Kočičí útulek Bez blešek v Karlových Varech se stará asi o 150 koček. Nálezy opuštěných zvířat řeší v podstatě každý den. V letošním roce navíc přibývá případů, kdy se lidé odstěhují a kočky nechají na místě. Podle policie může jít i o trestný čin, říká mluvčí krajských policistů Jan Bílek.
6: V případě, že někdo v objektu zanechá zvíře, například kvůli stěhování, může se dopustit přestupkového jednání, ale i trestného činu, například týrání zvířat. V těchto případech a při následné právní kvalifikaci protiprávního jednání, ale záleží na různých okolnostech. V rámci uvedeného trestného činu týrání zvířat hrozí pachateli v krajním případě trest až na 6 let.
3: 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných. Že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně neměnily. Stát už teď vlastní 70% akcí ČEZu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. V průzkumu odpovídalo přes 1000 lidí. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram. Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívali extremistické organizace k přípravě sabotážních a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu přímo nevyjádřil. Profil Telegramu na síti X ale zveřejnil jeho fotku se vztyčeným prostředníčkem. Už v minulosti Durov uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. Durovovu činnost vyšetřují i francouzské úřady. Ty ho viní z toho, že Telegram nedostatečně bojoval proti trestné činnosti na platformě a nespolupracoval s orgány činnými v trestním řízení. To Durov popírá.
7: Sport.
3: Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje v Memphisu Španělku Marinu Basolsovou 6-2, 3-6 a 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA. Její soupeřkou v boji o první čtvrtfinále bude bývalá světová trojka a vítězka US Open z roku 2017 Američanka Sloane Stephensová.
7: Počasí.
3: Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách 23 až 26 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, a biozátěž na trojce tedy vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na dálnici číslo 6 se u odbočky na Verušičky na Karlovarsku srazila dvě osobní auta. Nehoda zasahuje do vozovky, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
7: Posloucháte středeční vysílání s datem 29. července. Český rozhlas Karlovy Vary vám přesně v pravé poledne nabídl další aktuální zprávy s Lukášem Staňkem. Teď už začíná hodina písniček na vaše přání. S vámi je opět Zlata Kinská, těším se na vás, volejte, pište, přejte si. Připomínám kontakty 221 55 37 37, e-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz. Ještě stránky vary.rozhlas.cz, tam najdete veškeré kontakty. Tak teď už vám hraje a zpívá Helena Vondráčková. Písnička se jmenuje Svou partu přátel. Jestli chcete vy pozdravit tu svou, tak určitě volejte, anebo napište. Krásný den.

Dnes 29. července má svátek Marta, nositelkám tohoto jména přejeme krásný sváteční den a s rádem vašeho kraje. Svátek slaví tedy dnes také zpěvačka Marta Kubišová. Když byste si chtěli nechat to dní zahrát, tak stačí zavolat na číslo 221 55 37 37. Určitě máme spoustu jejich písniček. No a dáme si teď jednu, kterou naspívala zpěvačka Marta Jandová s Pavlem Caltou. Moc hezká písnička, tak mějte krásný den spolu s námi.

0: Dospíval Pavel Celta a Marta Jandová, když byste si od nás chtěli nechat písničku zahrát, líbila by se vám, tak se jmenuje Nechat vítr vát, anebo si vzpomeňte, stačí na Pavla Celtu, Martu Jandovou a společně najdeme. Teď už jsme společně ve vysílání s někým z vás, na telefonu je Pepa z Horního Slavkova, hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva Radio a vás paní Kinská a dneska, když mám tak hezký počasí, tak si můžeme dát Pavla Bobka. Chvíle, když jsem byl s ní a bylo by to pro Standu z Dolců, Jardu do Hranic, Hanzio do Němec, pro mý sestry, hlavně pro vás, pro vaše celý kolektiv pracujících, který dělají a ať se vám daří a zase někdy naslyšeno.
0: Vy se mějte krásně a jestli vyrazíte na to koupaliště, tak si to užijte. Hezký den.
1: Já vám děkuji.
2: Svůj nákladák, co mě vezme dál, jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

Stále ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, hrajeme vám právě v této hodině na vaše přání. To teď budeme plnit, přišlo písemné. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mě a mého přítele, pro mého malého miláčka a také maminy přítele Miroslava Belku. Písnička se jmenuje Toulavá od Sebastiana, předem moc děkuji. Karolínka ze Sokolova, přeji hezký zbytek dne. Karolínko, písnička je připravená a jestli se dnes budete toulat s těmi vašimi miláčky, tak příjemný den, hezké odpoledne.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: byl Bruce Springsteen, který zpíval o ulicích ve Filadelfii. Teď už mám na telefonu někoho z vás, konkrétně paní Kristu Schodová. Hezký den, vítám vás.
1: Dobrý den. Já bych chtěla dneska nechat zahrát paní Mileně Kutělový ke krásným narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky jí přeje Krista a Pepík.
0: A také Český rozhlas Karlovy Vary. Písnička, kterou jste vybrala, je připravená, já už ji pouštím, vám přeji krásný den a užijte si hezké odpoledne s rádiem vašeho kraje. Naslyšenou, Kristo.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Schodová, ještě jednou ji moc zdravím. A teď už také zdravím Míru, se kterým jsme probrali muziku, ale budeme hrát našeho českého velkého zpěváka. Hezký den.
1: Hezký den, Český rozhlas Karlovy Vary. Všem vám přeju nádherný den. Paní Kinský, já bych nejradši poslal asi pusu. To je úžasná moderátorka. A chtěl bych poslat písničku jmenovitě Mance do Ostrova, Anče do Ostrova, mojí lásce Julce do Sokolova a svým dcerám.
0: Písnička je připravená. Úžasný zpěvák teď už vám bude hrát, Karel Hála. No a
1: mějte,
0: já vám
1: přeju,
0: splním to vaše hudební přání zpěváka, kterého máte rád, zase vy. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se krásně.

Šeříky až bílé začnou kvést, známý český hudební šlágr a také německý film z roku 1953. Písničku v češtině u nás proslavili interpreti jako Karel Hála nebo Jiřina Salečová s orchestrem Karla Vlacha. Karla Vlacha i Karla Hálu měla moc ráda moje babička, tak ta by byla ráda za to, co hrajeme právě teď. A já doufám, že jste rádi i vy. Vybírejte 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.varizavináč rozhlas.cz, kam dorazil moc hezký vzkaz. A já ho za malou chvíli vyřídím.

0: To byla skupina Bangles na Českém rozhlase Karlovy Vary. Já už vím, co budeme hrát teď. Řekne vám to ale sám náš poslucháč a tím je Standa. Zdravím na Přešticko.
1: Dobrý den, paní Zlatko, já vás taky zdravím. Všechny posluchače, celý Český rozhlas, váš úžasného rádia. Zdravím Pepu, zdravím Jaromíra, Aničku. Všem posílám nádhernou písničku, jsem to dal i do rýmu docela. A budou to smoky, název říkat nebudu, toto by nemuselo dopadnout. A je to i pro všechny oslavenkyně, myslím, že Martina má dneska svátek, nádherný jméno, takže i pro ně. A všem vám užívejte léto, koupejte se, plavte a tedy.
0: A teda, přesně tak, krásné léto, ať už dnes budete dělat cokoliv. Užívejte si to i společně s námi, s rádem vašeho kraje. Vás zdravím na Přešticko, doufám, že máte taky tak krásný den, jako my tady u nás
1: v Karlovarském kraji. Máme, lítají tu vosy, paráda.
0: Tak to chce hodně piva. Naslyšenou, hezký den.
1: Díky moc, naschle.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

Cizí ženou v cizím pokoji zpíval Michal Kocáb na Českém rozhlase Karlovy Vary. Mimochodem jsem si vzpomněla, že měl včera narozeniny, tak mu Český rozhlas Karlovy Vary přeje dodatečně všechno nejlepší, hodně zdraví. A já bych teď moc ráda vyřídila další vzkaz. Dnes totiž dorazil moc hezký děkovný e-mail, který nám poslala Kateřina Kovolovská. A já bych na něj moc ráda zareagovala. Děkuji, Katko, za krásná slova. Užijte si dovolenou i s babičkou, mějte se krásně. A za ten děkovný e-mail vám všem posílám tuto písničku. Věřím, že se bude líbit.

0: Max Varen na Českém rozhlase Karlovy Vary, písnička pro Katku a její rodinu. Ještě jednou všechny moc zdravím a přeji krásnou dovolenou. Samozřejmě i vám všem, jestli někam vyrážíte a ať už vyrážíte na prodloužený víkend nebo jen tak někam na výlet, tak na sebe dávejte pozor. Samozřejmě vraťte se nám celý a v pořádku. A když budete mít příležitost, tak nás určitě laďte, protože nezapomeňte, že nás můžete poslouchat i přes dabové vysílání. Tak, teď už jsme opět s někým z vás ve spojení. Na telefonu čeká paní Alena Schodová. Hezký den, Alenko.
1: Dobrý den, paní Zlatuško. Já vám přeji také krásný den, sluníčkový. A dnes posílám písničku paní Milušce Kutilové Schodová s dnešním krásným narozeninám. Milá paní Miluško, já vám přeju hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a pohody. Vybrala jsem vám písničku Hudba pro fontánu. Doufám, že se vám bude líbit. A PS... Paní Miluško, prosím, pošlete mě telefonní číslo, vymazalo se mě. Děkuju moc. Zlatuško, moc vám děkuju za písničku. Mějte se moc hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit, už hraje. Krásný den i my přejeme dodatečně všechno nejlepší. Přidávám se k vám.
1: Děkuju.

Další přání, které putovalo k narozeninám do Chodova, na přání naší posluchačky paní Aleny. A já doplnit další, píše nám dnes do písniček pro vás také Timea. Dobrý den, prosím o zahrání Bruna Marse, Grenade. Děkuji pěkně, Timča. Timčo, je tady krásná písnička.

Tak to byl Bruno Mars na přání naší posluchačky Tymči. A než splním úplně to poslední, které se dnes ještě vejde do písniček pro vás a na vaše přání, tak vás upozorním na to, že za malou chvíli přijdou na řadu další zprávy s naším zprávařem Lukášem Staňkem, který vám samozřejmě přinese i předpověď pro dnešní den po 13. hodině pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude Roman Šebrle, moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004. Tak zůstaňte s námi, dobře poslouchejte a já jdu vyřídit poslední vzkaz. Hezkou středu nám dnes i vám přeje Silva z Prahy, která si dnes napsala o písničku od zpěvačky Beyoncé. A já vám samozřejmě přeji také příjemnou středu s rádiem vašeho kraje a budu se s vámi těšit po 14. hodině naslyšenou. S vámi u mikrofonu zůstává Zlata Kinská.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov opravuje učebnu v základní škole Křižíkova. Skauti z Nejtku a Jáchymova táboří společně nedaleko od Ročína na Karlovarsku. Bude jasno až skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Město Sokolov o prázdninách pokračuje v úpravách základních škol. Zaměřuje se na učebny i zázemí pro učitele. Mezi největší prázdninové investice patří rekonstrukce učebny v areálu základní školy v Křižíkově ulici. Pokračuje Lenka Benešová z odboru rozvoje Sokolovského městského úřadu.
2: V základní škole Křižíkova dojde mimo jiné k rekonstrukci učebny fyziky a chemie. Projekt je podpořen z dotace ve výši 90%, jde o dotační titul IROP. Dojde vlastně k obnovení vybavení nábytkem i těch učebních pomůcek a dojde ke stavebním úpravám celé té učebny, včetně kabinetu.
0: V blízkosti od Ročína na Karlovarsku zahájil i v letošním roce provoz tradiční skautský tábor. Tvoří ho téměř 30 účastníků skautských oddílů z Jáchymova a Nejtku. Tématem letošního tábora jsou zejména hry zaměřené na poznávání přírody a společné výlety. Podle vedoucího tábora Tomáše Barta jezdí skauti k rybníkům nedaleko od Ročína přes 20 let.
3: Tak máme 20 dětí a asi 12 dospělých. Někteří přijeli jenom na druhý týden, někteří odjeli po prvním týdnu. A jsme tady teda ze střediska Arnika Jáchymov a ze střediska Kompas Nejdek. Téma tábora nebo celotáborové hry je doktor Doolittle a děti vlastně v rámci celotáborové hry plní úkoly, které jsou tematicky zaměřené právě k tomuto příběhu.
0: Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
4: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
0: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům. Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné. Naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Počet obětí zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov, včetně zříceného nákupního centra ve městě Kašima. Po otřesech tam nejspíš vybuchl unikající plyn, informovali o tom vládní zdroje. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto včera odpoledne místního času. Sport. České dorostenecké reprezentace v házené před sebou mají vrchol sezony. Chlapecký výběr do 18 let čeká Euro v Srbsku. Zápas začne v 17 hodin. Stejně staré dívky se v Rumunsku o půl hodiny dříve pokusí vylepšit 9. příčku z minulého světového šampionátu. Počasí. Dnes bude po celý den jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Všechny hlášené dopravní nehody z Karlovarského kraje byly odstraněny a aktuálně nemáme informace o žádných nových.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Pardon.
0: A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: To bylo. No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby jsi někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No. No,
0: Vypadá.
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Někdy by si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů od tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí, nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. a 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí, je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím obojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu, no.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Z zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že? Tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený,

0: to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
1: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
0: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
1: ani
0: neberu.
1: Ani za zlato z olympiády.
0: Ani za zlato, no, kolikrát ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
1: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
0: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
1: No, jo, ta byla výborná. Byla výborná, 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám
1: velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde, ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tady usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo, bylo to vždycky u vás. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že,
0: jak jste,
1: že jo.
0: Jak
1: že to
0: jste
1: vyjde.
0: Museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem v závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Takhle. Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo. A připadalo mi, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta se celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Naštěstí kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal. Já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval
1: jste se do toho.
0: A
1: mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned
0: k němu přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Křižovatka v Děpoutovicích na Karlovarsku bude znovu průjezdná od konce týdne. V Karlových Varech a okolí se uskuteční další ročník triatlonu Kiwi Muž 2026. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 35 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
0: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Silničáři dokončují opravu křižovatky v Děpoltovicích na Karlovarsku. Původně měly práce skončit minulý týden v pátek, ale obec ještě požádala o doplnění autobusového zálivu a nového chodníku. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
3: Realizace těchto úprav si vyžádala prodloužení termínu stavby přibližně o 5 dní. Aktuálně probíhají poslední dokončovací práce a terénní úpravy. O předčasné užívání stavby již bylo požádáno a křižovatka bude znovu otevřena nejpozději v pátek 31. července.
0: Na Karlovarsku se uskuteční 35. ročník terénního triatlonu Kiwi Muž 2026. Jak za organizační tým informovala Petra Drahošová, závod odstartuje v sobotu 1. srpna ve 14 hodin. Kvůli zhoršené kvalitě vody a přemnoženým senicím se plavecká část přesouvá z karlovarského koupaliště Rolava na zatopenou pinku zvanou Jáma mezi Otovicemi a Čankovem. Na tomto místě bude nově také start, registrace, výdej čipů i cyklistické depo. Na závodníky čeká 500 metrů plavání, 23 kilometrů jízdy na horském kole a 3 kilometrů běhu. Cyklistická trať bude upravená, běžecká část zůstává beze změny. Pořadatelé zároveň upozorňují návštěvníky na omezené možnosti parkování v okolí Otovické jámy. Součástí závodu bude i charitativní sbírka pro mentálně postiženou dívku Vanesu z denního centra Žirafa v Karlových Varech. Závod je pořádaný za podpory města Karlovy Vary a obcí Dalovice a Otovice u Karlových Varů. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard, informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody. Krátce na to ale zemřel. Hansard s češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santi Denia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že probíhají intenzivní jednání.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až skoro jasno. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno. K večeru přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé. Přes den dobré, aby o zátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v ulici Starorolská uvízlo nákladní auto pod železničním viaduktem. Využijte jinou trasu. A na 3. kilometru silnice 1/13 ve směru na Karlovy Vary u obce Dalovice stojí pro poruchu odstavené vozidlo. Tam projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Slyšeli jste další aktuální zprávy dnes odpoledne s Lukášem Staňkem. Je přesně 14:05. Začíná středeční dobré odpoledne s datem 29. července. A za chvíli nás čeká v našem vysílání další zastávka zámeckého léta. Už se na ní připravuje i náš průvodce František Kinský. No a v blízkosti Otročína na Karlovarsku stojí na kraji lesa prázdninový tábor skautů. Na stejné místo uprostřed čisté přírody jezdí přes 20 let. Reportáž nabídneme pár minut po půl třetí. Do té doby vám nabídneme také kulturní pozvánky na akce, které se dnes konají v našem regionu. Budeme vám hrát hlavně písničky, které nestárnou, a v této hodině také společně můžeme nakupovat a prodávat. Je to samozřejmě na vás. Tak pojďme na to. Krásné odpoledne, příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne.

0: Shopa Tejdl na Českém rozhlase Karlovy Vary. Stejně jako v loni, tak i letos s námi můžete každý den navštěvovat naše krásné zámky Čech, Moravy a Slezska. Na jaké místo se podíváme dnes, to už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sílela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: A jsou tu slíbené pozvánky na akce, které se dnes konají 29. července u nás v Karlovarském kraji a jedna zamíří na výstavu přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile v Karlových Varech, kterou si můžete od 17 hodin prohlédnout při komentované prohlídce. Uvidíte

ženský akt a právě ty uvidí v autorových cyklech Žena bohyně, Světlostín a Femina Dea Lucis Umbra. Další pozvánka zamíří do Mariánských lázní. V Mariánsko-lázeňském domě Chopin si můžete prohlédnout cyklus Miroš Volíka nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a slovenské vlny. A od slovenské nové vlny do Sokolova právě teď výstava Je neřekni Sokolov zaujme v Sokolovském zámku. Veškeré návštěvníky expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl tehdy nejvýznamnější kulturní událostí. Tak ať už dnes vyrazíte kamkoliv nebo budete dělat cokoliv, mějte příjemný čas s rádiem vašeho kraje, které vám už hraje opět porci písniček, které nestárnou. Krásné odpoledne s námi.

0: Na cestě Vabe Daněk na Českém rozhlase Karlovy Vary, jestli je právě teď někdo z vás na cestě autem nebo na dovolenou, tak vám přejeme šťastnou cestu, dobře doražte až do cíle. A my samozřejmě pro vás budeme i nadále sledovat situaci u nás v Karlovarském kraji, kde to aktuálně jede nebo nejede. Další aktuální informace přijdou zase dnes s naším zprávařem Lukášem Staňkem. Vyrovnaná řada stanů, polní kuchyně, hřiště pro společné hry. Tak aktuálně vypadá tradiční letní tábor skautů nedaleko Otročína na Karlovarsku. Letos pořádají tábor hned dva skautské oddíly. Jejich členové využívají prázdniny k poznávání přírody a společným hrám. Každý programový den přitom začíná nástupem u stožáru se státní vlajkou.
1: Nástup, tábore pozor, vlajková četo, pochodem vchod.
2: Nedaleko Otročína právě začíná další táborový den dvou skautských středisek. Přijeli sem skauti z Nejtku a z Jáchymova.
1: Vlajková četo, vlajku vstyč.
2: Vedoucí tábora je Tomáš Bart, zvaný Kark. Já se musím zeptat vlastně, kolik je tady dětí a kolik je tady dospělých.
3: Tak máme 20 dětí a asi 12 dospělých. A jsme tady teda ze střediska Arnika Jáchymov a ze střediska Kompas Nejdek.
2: Ten tábor, ten přijímá nějaké zajímavé téma, související řekněme s nějakým příběhem a také s přírodou.
3: Ano, tak téma celotáborové hry je doktor Doolittle a děti vlastně v rámci celotáborové hry plní úkoly, které jsou tematicky zaměřené právě k tomuto příběhu.
4: Až bych připraven, tak jenom zamáčkneš a můžeš střílet, jo? První bude zkušební, aby zjistil, kam to lítá, jestli to lítá správně nebo ne. A dopak máš tři na ostro.
5: Jo.
2: Honza, jeden z prvních, který dostřílel vzduchovkou, jaké to bylo?
5: Ta vzduchovka je docela těžká, ale jo, bylo to dobrý.
2: Dnešní programový den sestavoval vedoucí dne Vláďa. Co jste připravil?
6: Dneska jsme připravili střelbu ze vzduchovek, mezi tím vlastně další dvě družiny hrajou hry na hřišti. Po obědě začne potom příprava polívek, na který včera sbírali všechny družiny suroviny a to bude vlastně bodovaný a zároveň jejich večeře.
2: Co vlastně mají účastníci tábora nejraději?
6: Asi jak kdo. Jsou asi určitě lidi, kteří by hráli celý dny nějaký hry, nějaký pohybovky. Pak zase někdo rád třeba vaří, někdo rád něco vyrábí, takže je to různý.
7: Mě to tady baví celkově tenhle tábor. Hlavně vzduchovky. Hezky si tady spíme a líbí se mi tady nejvíc, že tady jsou nejlepší jídla.
8: A zpátky jede bílej rychle. A jede žlutej rychle.
9: Dobrý, tak ještě.
7: Jo!
2: Asi největším hitem je na táboře hra nazvaná Lasery. Podle Ester, Kačenky a Niky je zaměřená na obratnost a rychlost.
10: Mě na tom nejvíc bavilo, když David s Hegiem furt tam běhali do kolečka.
11: Mě nejvíc bavilo tam skákat. Mě nejvíc bavilo, jak tam běhali a jako byla to zábava, no.
2: Když já jsem jezdil na tábory, vždycky jsem si domů odvážel nějakou písničku od táborového ohně. Jaká je tady pro vás nejoblíbenější?
10: Tak minulý rok to byla Okoř a tenhle rok to je Anděl.
2: Anděl od Karla Kryla.
10: Ano.
11: No minulý rok to byl Anděl a teď ten rok, jako to je taky Anděl, ale je to Bedna od Whisky a Okoř.
2: Co příští rok pojedete znovu?
11: Ano, určitě. Určitě.
10: Dokud budu moct, tak budu jezdit každý rok.
2: To všechno se dozvídám na skautském táboře a jeho účastníci se prý už teď těší na závěrečný táborový oheň. Z Otročína Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas je 3:45 a 6,5 minuty. Právě teď v tomto čase vám dáváme prostor pro vaše inzeráty. Tak volejte do studia 221 55 37 37. U mikrofonu je připravená Zlata Kinská. Zvedám našeho dnešního prvního inzerenta nebo inzerentku. Slyšíme, hezký den.
3: Dobrý den, paní redaktorko. Já bych měla na prodej, už jsem ve vysílání.
2: Ano, prosím pěkně.
3: Jo, sbírku z roku 1860 poštovních známek, je toho plná banánová krabice. Kus bysme, tak je tam Československý starý prostě známky a tak, kus za 10 korun. Dále gramofonové desky různých žánrů, těch je asi 150. A je to prostě Beatles a všechno, rockové, Olympic, rockový hudby, všechno. Desky jsou nepoškozený, zabalený, ještě nebyly hrany. A dále heligonku, jak bych to řekla, tří hlasou heligonku Delicie, která je zánovní i s kuprem. A bude vše levně na telefonním čísle 722, jo, a je to tří hlas, jo? 722-249-923. Opakuji 722-249-923. Děkuji za zprostředkování. Naschledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou, krásný den. Tak, naše posluchačka inzerentka nabízela plnou velkou banánovou krabici známek, kus za 10 korun plus desky všech možných žánrů a také tříhlasou heligonku i s kufrem na čísle 722-249-923. Tak jestli má někdo zájem, určitě volejte. Ve vysílání už vítám našeho dnešního dalšího inzerenta. Hezký den. Tak, velké ticho. Ve vysílání jste právě teď.
4: Ano, už
2: živě.
4: Slyšíte?
2: Ano, už vás slyšíme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych prosím vás prodala podvalní přepravní na přepravu dvou osobních automobilů. Dále bych prosím vás koupila zámkovou dlažbu, může být i poškozená špinavá skuto do garáže, dojela by jsem si tamkoliv. A dále bych prodala černé horské kolo, pánské, původní cena 16 tisíc, nyní 4 tisíce při rychlém jednání sleva. A všechno je na plzeňském čísle 721, 761, 834, znovu opakuje kontakt, 721, 761, 834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: I my vám krásný den, naslyšenou. Děkujeme za nabídku. 721, 761, 834 v rámci této inzerce padla samozřejmě i poptávka na zámkovou dlažbu, tak pokud někdo má, rád by poskytl, tak 721, 761, 834 a můžete si zároveň rovnou odvíz hezké černé horské kolo. Ve vysílání už vítám našeho dalšího inzerenta do třetice. Hezký den.
5: Dobrý den. Já bych chtěla prodat pohovku 190 cm dlouhou, taková je to růžovo-fialová barva, není rozkládací, ve velmi dobrém stavu. Cena by byla dohodou, ale tak do těch 2000.
2: Ano, teď vás poprosím o kontakt a také místo, odkud voláte.
5: Ano, je to Sokolov. Mm-hmm. 723 257 965.
2: Tak paráda, mám zapsáno, prosím o kontrolu. 723 257 961 a jste ze Sokolova.
5: 65.
2: Tak ještě jednou.
5: 723 257 965.
2: Paráda, tak děkuji za kontrolu a také
5: já
2: za opravu. Mějte se krásně, zdravíme do Sokolova. Naslyšenou, hezký den.
5: Nashledanou.
2: Tak to byla naše inzerentka ze Sokolova. Ty dvě předchozí dámy byly z Plzeňského kraje, z Domažlicka, to už vím. Tak a také vím, že vás čekají za malou chvíli další zprávy s Lukášem Staňkem a po 15. hodině zůstaňte s námi, budeme mít hosta ve vysílání, herce Viktora Braunreitera, už se moc těším. Hezký den.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Na celém území Karlovarského kraje bude znovu zakázáno rozdělávat otevřené ohně. CHEP začal s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Senátoři schválili novelu, která upravuje pravidla pro takzvanou superdávku. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 35 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis z Hnutí ANO opět vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Omezení platí od dnešní 16. hodiny do odvolání. Jak informovalo hejtmanství v tiskové zprávě, zákaz se kromě rozdělávání otevřených ohňů vztahuje také na pálení klestu a zbytků po těžbě v lesích, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Zákaz vyhlásilo hejtmanství na doporučení hasičů. V Chebu začala rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. První práce se týkají například výměny umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Na podzim taky začne stavba tréninkové haly. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z Hnutí Volba pro kraj, radnice teď vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby.
5: Chceme být připraveni, až bude realizovaná oprava stávající sportovní haly, aby měli sportovci kde trénovat. Měla by přiléhat ke stávající hale s tím, že předpokládáme využití této haly i do budoucna, že by v tomto ohledu mohlo zde vzniknout i tréninkové středisko. Prostě to využití tohodle našeho areálu by bylo více účelové.
3: Za stavbu tréninkové haly zaplatí město přes 50 milionů korun. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácnosti v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Od svého vstupu do unie odvedlo Česko do společné kasy celkem 1 bilion a 50 miliard korun. Z evropských zdrojů čerpalo více než dvojnásobek.
6: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka se hraje dnes večer první zápas pod novým trenérem, Francouzem Frederikem Fontangem. Ten pomohl Kanaďanovi Alisiamovi, současné světové čtyřce, k 9 titulům na okruhu ATP. Lehečka nastoupí v mexickém Los Cabos dnes po 19. hodině českého času proti Číňanovi Wongovi. V osmi finále se představí taky další český tenista Dalibor Svrčina. Ten se střetne s druhým nasazeným Italem Lucianem Dárderim.
6: Počasí.
3: V noci bude jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré. A biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Lubech u Chebu se v Masarykově ulici srazilo osobní auto s motorkou. Se zvýšenou opatrností tam projedete.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtyři a půl minuty po 15. hodině skončily další zprávy s Lukášem Staňkem a pokračuje středeční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám za nás všechny, za celý vysílací tým přeji krásné odpoledne, příjemný poslech. Naším hostem bude za malou chvíli známý karlovarský a také chebský herec, divadelní autor, režisér, moderátor, průvodce a principál vlastního pouličního divadla Viktor Braunreiter. Výrazná osobnost karlovarské kulturní scény, která za svůj dlouholetý přínos kultuře a propagaci Karlových Varů získala v roce 2026 cenu primátorky města Karlovy Vary. V této hodině naším dalším tématem také bude kočičí útulek bez blešek v Karlových Varech. Také budeme soutěžit a samozřejmě přinášet spoustu zajímavých informací a hlavně písničky. Tak jdeme na hudbu, písničky, které nestárnou, už jsou připraveny a já vám ještě jednou přeji příjemný poslech.
6: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Taky s potleskem dozněla písnička, dokud se zpívá Jaromíra Nohavici, a potlesk často zažívá i náš host. Narodil se v roce 1974 a celý svůj profesní život spojil především s Karlovými Vary. Působí jako herec, autor, režisér, moderátor, průvodce a principál vlastního pouličního divadla. Pod jeho vedením vznikají oblíbené hrané prohlídky v Karlových Varech, historické programy a oživování památek v Karlovarském kraji. Tato výrazná osobnost karlovarské kulturní scény není nikdo jiný než Viktor Braunreiter, náš dnešní odpolední host, kterého už vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Já jsem úplně dojatej z toho, jak jste řekla to příjmení a co krásného všechno jste řekla. Dobré odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Jsem ráda, že jste dojatý. Já jsem taky dojatá z toho, že jste tady. Jste známý karlovarský herec a už dlouhá léta spojený s Karlovarským městským divadlem. Vystupujete také v Záporočeském divadle v Chebu. Co vás přivedlo k herectví?
1: Odpověď je úplně jednoduchá a používám ji pravidelně, když se na to někdo zeptá. Já jsem zjistil poměrně záhy, třeba v 16 letech, že mi jde hraní líp než volejbal. Takže to bylo úplně jasný. Kdyby mi šel líp třeba například volejbal nebo plavání, tak dělám úplně něco jiného.
0: O vás je také známo, že jste jeden z nejobsazovanějších herců našeho kraje. Máte za sebou už desítky komediálních i vážných rolí. Pamatujete si, kolik jste jich už stvárnil?
1: To si úplně nepamatuju. To číslo je fakticky hodně, hodně vysoký a pokud bych vzal pouze role na profesionálním jevišti, to znamená v Karlových Varech a v Chebu, tak jsme určitě, 15-20 jich bude 100%. To je pro mě hodně velký číslo, protože těch projektů okolo je strašně moc a vlastně divadlo, velké divadlo, jako v domě, dělám ve svém volném čase.
0: A která ta role pro vás byla zatím tou největší hereckou výzvou?
1: Mm-hmm. Letos měla derniéru inscenace, která se jmenuje, jmenovala Kdo se bojí Virginie Woolfový, a to mě bavilo. To bylo neuvěřitelně krásný. Nejdřív jsem tomu textu úplně jako nevěřil, možná i nerozuměl, ale nakonec jsem ten kousek úplně miloval.
0: Co jste tam hrál tedy?
1: Hrál jsem George, manžela Marty, to je hlavní postava. A jsou to dva stárnoucí manželé, kteří hodně pijou, jsou to skvělí rétoři a mučí své okolí.
0: Je nějaká postava, kterou byste si ještě rád zahrál?
1: Jo, mám takový sen a ten už mám třeba od 16 let. Já bych strašně moc potřeboval si zahrát lakomce. Kdo mě zná, ten ví proč.
0: Jak slyším tu 16, těch 16 let, to bylo takový nějaký vaše zlomový období.
1: To se mi to lámalo, když jsem začal rozum brát, ne že bych ho už pobral, a začal jsem tak nějak jako si vymýšlet, co by mě tak jako v životě bavilo a co bych chtěl dělat.
0: No rozhodně vás baví vaše práce, kterou jsem viděla. Vaše jméno je spojeno už roky také s komentovanými prohlídkami různých krásných míst a památek u nás v regionu. Viktore, co vás přivedlo k práci pouličního herce, průvodce a autora těchto všech projektů?
1: Odpověď je opět úplně jednoduchá. To nebyl můj nápad. Kdybych to chtěl vymyslet já, tak mě to v životě nikdy nenapadne, že by tohle mohlo fungovat a že by to o to mohli mít lidi zájem. Takže musel přijít někdo, kdo řekl, nechceš to zkusit. Já jsem to zkusil a zjistili jsme, že to funguje. Takže samozřejmě, jak říkám, nápad někoho jiného.
0: No ale nápadů máte spoustu, protože potom v rámci toho herectví jich prodáváte a samozřejmě si to i sám píšete, je to tak?
1: Ano, všechno to píšu sám.
0: Co všechno s vámi mohou návštěvníci prohlídek zažít a vidět, protože ne úplně všichni, co nás teď poslouchají, už na prohlídkách byli.
1: Ano, tak my děláme prohlídky města, večerní prohlídky města. Oni to nejsou úplně prohlídky, oni jsou to takový procházky s příběhy. Vždycky jde skupina herců a na zajímavých místech se zastavujeme a hrajeme jim tam, vyprávíme příběhy o tom, co se v tom místě stalo. Takže to je jeden koncept. Druhý koncept je, že provázím po zajímavých objektech v Karlových Varech a přilehlém okolí. Takže v Karlových Varech například dělám prohlídky Karlovarského městského divadla, což je úžasný dům, a dělám prohlídky Císařských lázní, což je ještě úžasnější dům. No a dále taky dělám třeba prohlídky Ostrovského kulturního domu, neuvěřitelný, který prošel rekonstrukcí, ale třeba také, a tomu nikdo ze začátku nevěřil, prohlídky Sokolovského kulturního domu, a nebo třeba prohlídky Karlovarského hřbitova.
0: No a pamatuji si vaše jméno také ve spojení s loktem, je to tak?
1: Samozřejmě, hrad Loket, 20 let tam vystupujeme, vracíme se tam velmi rádi, i letos o prázdninách tam řádíme, možná bych mohl rovnou pozvat, 13. srpna, 7 smrtelných hříchů na hradě Loket, celé mé divadlo tam bude v nejlepší kondici.
0: Na jaké další akce byste a prohlídky naše posluchače teď mohl pozvat?
1: V průběhu srpna nás čeká ještě 8 procházek po městě, včetně tedy tří procházek po hřbitově. Na ten hřbitov jsem nesmírně hrdý. Ta akce se jmenuje Žili tu s námi a my se 2 hodiny procházíme z návštěvníky po hřbitově a není to nic moderního. Je to oslava života úspěšných Karlovaráků.
0: Já doufám, že budeme slavit a povídat si i nadále. Naším hostem zůstává Viktor Braunreiter, herec a úžasný moderátor a také režisér a autor mnoha projektů.

0: Naším hostem je stále herec, divadelní autor, režisér, moderátor, průvodce a principál vlastního pouličního divadla, výrazná osobnost karlovarské kulturní scény Viktor Baron-Reiter, který za svůj dlouholetý přínos kultuře a propagaci Karlových Varů získal v roce 2026 cenu primátorky města Karlovy Vary. Vy působíte jako herec v Západočeském divadle v Chebu. V čem vás aktuálně můžeme vidět?
1: V Chebu momentálně hraju v několika kusech. Moc hezká role je v inscenaci, která se jmenuje Velká Mela. Je to z období francouzské revoluce. Hraju paroháče četníka, to mě hodně baví. Nikdy jsem nehrál milovníky, rovnou hraju paroháče. Potom je krásný kousek, ve kterém hraju s kolegou Strenáčikem, a to je kniha Velkého barda, se jmenuje ta inscenace. A je to o lidech, kteří dali dokupy první souhrn Shakespeareových her. Je to vlastně hra o knize a přitom je to nesmírně zábavné. No, potom mám malou roli v Zamilovaném Shakespeareovi. Tu mám moc rád, ta je hodně pěkná, a kdybyste mě zabili, tak jich víc dohromady teď nedám.
0: Tak to dělat určitě nebudeme, pojďme dál. Měla jsem možnost vás osobně vidět nejenom tady v divadle na představení, nebo v představení takhle správně, ale i jako průvodce. Vaše práce je vidět, že vás baví, naplňuje. Co dalšího ještě v životě vás baví dělat mimo herectví ve volném čase? Jestli tedy máte vůbec volný čas?
1: Nějaký volný čas mám, já jsem vlastně strašně línej člověk a úplně nejradši v životě, a možná to mnozí znají, úplně nejradši v životě spím a jim. To jsou moje dvě nejoblíbenější činnosti, ve kterých jsem opravdu hodně, hodně dobrý.
0: A jsou hlavně hodně, hodně důležitý. Vedle herectví se věnujete i také tvorbě autorských her. V roce 2025 uvedlo divadelní studio D3 vaši komedii Švýcar, inspirovanou životem významného karlovarského lékaře Jeana de Caro. Máte místo, kam se rád vracíte a které vás nepřestává udivovat, inspiruje třeba i k těm vašim všem projektům?
1: Mm-hmm. To místo je větší, než čekáte. To místo je Karlovarský kraj. A hlavně teda město Karlovy Vary. A na stará kolena dělám to, že si jdu v podvečer sednout do parku na lavičku a sedím tam třeba do půlnoci. A hrozně mě to baví. Tam skutečně načerpám inspiraci, získám klid, načerpám energii a je to úžasný. Nejlépe si dát k tomu ještě šťopičku Bechera.
0: Tak teď se bojím, že úplně klid mít nebudete, protože když víme, nevíme tedy přesně, kterou lavičku jste měl na mysli, ale když víme, kde budete sedávat, tak si s vámi rádi určitě přijdeme popovídat i tam. Řekněte, na čem novém teď pracujete aktuálně?
1: Ano, teď jsou momentálně dvě velké akce před námi. 22. srpna bude mít premiéru na zámku Valeč inscenace, která se jmenuje Braunovo velmi pozdní odpoledne. Je to o sochaři Braunovi, který právě na Valči udělal ten soubor slavných soch. Tak my jsme se na ten příběh podívali, co se mu tam všechno dělo, jak to vznikalo. No a další velký projekt, který chystáme, je až na září, kdy budeme vyprávět na ulici přímo formou divadla o Johannu Wolfgangu Goethovi, který často do Karlových Varů zajížděl, a my jsme si uvědomili, že to byl vlastně takovej dobovej influencer. On dělal velmi dobré jméno našemu městu a zaslouží si, aby jsme na něj často a dobře vzpomínali.
0: No a vy jste taky influencer?
1: Úplně ne. Když o něčem řeknu, že to je dobré, tak to většinou dobré není.
0: Kde vás můžeme tedy sledovat, vaše projekty, prohlídky, herecká vystoupení? Máte Facebook?
1: Facebook mám, Instagram mám, to samozřejmě o to se tak nějak starám. Jsem generace, která to nezvládá tak pravidelně, jak by se to zvládat mělo. Každopádně, jestli bych mohl, tak bych rovnou pozval třeba na dnešní večer rovnou, kdy v 7 hodin začínáme prohlídku města, která se jmenuje Jsem tu poprvé. Jsou to takové ty nejzásadnější příběhy Karlových Varů, to znamená objevení, dřevěná tržní kolonáda, mlýnská kolonáda a kostel. Budeme vyprávět, jak si představujeme, že to tenkrát bylo. No a hned zítra jedeme na Loket, kde v nově vzniklém kreativním centru, v nových prostorách hradu Loket, vyprávíme o řemeslech. Vždycky mi, velmi často mi někdo řekne, že nejnudnější na světě je výstava porcelánu. Nevěř to tomu, není. V našem podání je porcelán to nejzábavnější, co můžete najít.
0: Jsem o tom přesvědčena. Naším hostem dnes byl herec, divadelní autor, režisér, moderátor, průvodce a principál vlastního pouličního divadla Viktor Baron-Reiter. My vám děkujeme za rozhovor, za váš čas a držíme palce, ať se veškeré projekty a vaše další plány vydaří. Hezké léto.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou.

0: S chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: To byla má daleká úspěšná popová píseň českého zpěváka Michala Penka, která vznikla v roce 1988 jako závěrečná skladba populárního televizního seriálu z vojenského prostředí Chlapci a chlapy. Naším tématem teď bude kočičí útulek bez blešek v Karlových Varech, začíná být totiž přeplněný. Stará se o asi 150 koček. Nové příjmy nalezených opuštěných zvířat řeší v podstatě denně. V poslední době navíc přibývá případů, kdy se majitelé koček odstěhují a zvířata nechají na místě bez jakéhokoliv zajištění. Podle policie může jít o přestupek, ale i trestný čin.
1: Dobrý den, vám vezu kočičku, jak jsme se domlouvali. Stop. Ano, jo. Ona nevypadá moc dobře, ale pán se odstěhoval, nechal tam tři chudáci
2: má
1: takový.
2: Má nějakou rýmu, trošku to v ní chrčí.
1: To je hodně pohublá.
2: No, tak ona přijede v doktorka, tak se na ní podívá hned.
1: Ještě tam máme teda dvě, bo ty se zatím postaráme.
2: No, my se nemáme místo, takže až se to uvolní, tak budete hodná, když si budete tam chvíli jako krmit a potom se taky to sem přijmou, no. Tak se domluvíme, jenom to nahlašte zase na úřad.
1: Ano, já vám moc děkuju.
3: Paní Kamilo, hned vás napadl útulek bez blešek, když jste zjistila, že tam ty kočičky zůstaly.
1: Ano, my už jsme s ním spolupracovali a opravdu vždycky nám pomůžou, no. Pokud teda teď nemají místo, ale aspoň o tu jednu se postarají.
3: Co tomu říkáte, že se tohle stalo? Že se majitel koček odstěhoval, nechal je tam?
1: Vůbec se mi tohle to nelíbí, to je týrání zvířat, chudáci, co mají dělat.
3: Veronika Poulová, majitelka kočičího spolku, kočičího útulku bez blešek tady v Karlových Varech. Vy jste mluvila o tom, že byste ráda ještě ty další dvě kočky vzala, ale místo nemáte.
2: Momentálně místo není. Naopak musíme schánět i dočasný péče už pro ty kočky, co nás žádají vlastně ty nálezci. Letošní rok je úplně nejhorší za 8 let. Co je, že máme nejvíc těch koček a opravdu ani já z karantény už vlastně nemám kam dát na ty pokoje.
3: Kolik koček v současné době máte tady v útulku?
2: Teď máme 150, ale máme 4 dotčaskáře, který mají ostatní kočičky u sebe zatím.
3: Čeho je v současné době hodně? Co přibývá?
2: Každý druhý den, se dá říct, máme žádosti o příjem těch koček a že buď jsou takhle nalezený, většinou ty malý koťata bez mámy. No, taky jsme měli teď případ vlastně v Jáchymově. Nálezci našli nějaký menší děti, celou rodinu, kočičku se 7 koťatama v zalepený krabici u kontejneru.
3: To znamená, že kočička je teď v karanténě, nebo je v ní možno vidět?
2: Je v karanténě.
3: A jak dlouho tam bude?
2: No, ona tam bude určitě 3 měsíce s těma koťatama. My je nechceme stěhovat kvůli stresu. Takhle nově příchozí musí být vždycky v karanténě. A teď máme taky hodně případů, kdy majitel se odstěhuje, jako byla tato, tak máme tady z Varů 2 případy. Takže buď si ty lidi víc všímají, že tam zůstala kočka, anebo to ty lidi prostě dělají, nevím, jestli je to jako daný dobou.
4: V případě, že někdo v objektu zanechá zvíře, například kvůli stěhování, může se dopustit přestupkového jednání, ale i trestného činu, například týrání zvířat. V těchto případech a při následné právní kvalifikaci protiprávního jednání, ale záleží na různých okolnostech. V rámci uvedeného trestného činu týrání zvířat hrozí pachateli v krajním případě trest až na 6 let.
3: Doplňuje mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Pokud lidé naleznou opuštěné zvíře, je zapotřebí kontaktovat příslušný obecní nebo městský úřad. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas je 3:15, 1,5 minuty. Právě teď v tomto čase s námi můžete soutěžit. Tak připomínám, telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu. Dobře poslouchejte, zvláště vy, kteří jste s námi ještě nesoutěžili. Tak 221 55 37 37. A co pro vás dnes máme připraveno jako výhru? Letní kino v Karlových Varech opět promítá a v pátek 31. července od 21.30 vás zve na nový film režiséra Christophera Nolana s názvem Odyssea. Tento legendární příběh krále Itaky, který se po skončení trojské války vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu domů. Na jeho pouti ho čekají bájné příšery, bohové, zrádné moře i nejtěžší zkouška života. A to nestratit naději na návrat ke své rodině. V hlavních rolích se vám představí Matt Damon, Tom Holland nebo Anne Hathaway. Úžasní herci, tak můžete s námi vyrazit, máme pro vás 2 volné vstupenky do kina. Letňák opět žije a já doufám, že na druhé straně jste také i vy, naši živí posluchači, a budete právě teď volat, že vás nezdolává to horké počasí, tak 221 55 37 37. No a my vás v rámci odpoledního vysílání, stejně jako v loni, zveme na naše krásné české zámky. I letos s námi můžete navštěvovat zámky Čech, Moravy a Slezska. Naším průvodcem je opět stejně jako v loni František Kinský. A já se vás ptám, taková zkouška poslechu, na jaký zámek jsme se vypravili dnes společně ve vysílání. Kdo poslouchal už dopoledne, tak ví. Kdo kouká na náš web, tak určitě taky ví. A já se těším na někoho z vás, kdo je se mnou už teď na telefonu a doufám, že bude vědět. Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary už vítám našeho dnešního prvního soutěžícího. Hezký den.
1: Dobrý den, tady vám ze Stráže.
0: Ivo ze Stráže, krásný den vám přeji. Poslouchala jste pozorně naše odpolední vysílání?
1: No, moc ne.
0: Moc ne, takže to bude typovačka. Dobře, jo. Tak zkusíme. Tak byl to buď zámek Červená Lhota, nebo zámek Děčín, anebo zase zámek Kinžvart. Tak kde pak jsme byli dneska?
1: No, já dám Cčko, já to...
0: Dáváte Cčko? Tak někdy příště. Krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Je to soutěž, je to i o typování. Bohužel tato typovačka neproběhla úspěšně. Ve vysílání je další náš posluchač soutěžící. Kdo pak je tam teď?
2: Dobrý den, Jirka ze Stráže.
0: Tak i vás tam zdravím do Stráže. Krásný den, Jiří. Tak co vy? Co typujete?
2: No, já netypuju a to řeknu, jak to je Děčín.
0: Přesně tak. Byl to zámek Děčín. Já doufám, že se vám naše prohlídka takto po vysílání líbila, že třeba i vyrazíte. Každopádně vy určitě vyrazíte do kina u nás v Karlových Varech. Užijte si to.
2: No do letňáku už jsem tam dlouho nebyl tedy.
0: To já taky ne. Tak si to užijte. Mějte se krásně.
2: Tak jdeme spolu?
0: No dobrá nabídka. Tak se domluvíme. Jdeme mimo éter, ano?
2: Jo.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byl Petr Muk, který ve svém hitu Stoupám ti do hlavy zpíval třeba i o tom Zakryj mi hlavu. Já myslím, že to platí nejenom v zimě, ale i v létě, protože venku je opravdu vedro, tak na to myslete. Myslete také i na pravidelný pitný režim a pozor na alkohol, ten rychle stoupá do hlavy. Hejtman Karlovarského kraje dnes vyhlásil pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru až do odvolání. Platí v lesích, parcích, na polích a zahradách přísný zákaz rizikových činností. Více uslyšíte k tomu ve zprávách v celou už za malou chvíli s Lukášem Staňkem. Po 16. hodině vás budeme bavit. Čeká vás humoriáda. Můžete si vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Dnes s Jiřím Lábusem a Patrikem Rozehnalem. Tak se máte na co těšit. Teď poslední hlášky těch nejmenších z nás ve středečním dobrém odpoledni. A od mikrofonu se s vámi loučí a hezký zbytek dne vám přeje Zlata Kinská. Zítra se budu těšit opět na slyšenou.
1: Kdo je to vegetarián?
2: Člověk, který nejí maso.
3: Že třeba všechno nejí. Třeba maso, nějaký salámy.
4: Že jako je hodně zdravý a kdyby jedl maso, tak by byl trošku tlustější. A ten vegetarián je trošku hubenější, protože je jenom zeleninu.
5: Že třeba si vůbec nedávají maso, takže to poznáme třeba v restauracích.
6: Nechodí třeba do restaurace a vaří si doma třeba jenom zeleninu.
7: Chodí si do jeskyně na jídlo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Bylo 16 hodin. V Karlovarském kraji hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. V nemocnici v Chebu začne stavba urgentního příjmu. Koncem týdne se teploty přiblíží ke 40. Lidé by měli omezit fyzickou zátěž. Zítra bude jasno až polojasno a teploty až 35 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Hejtman Karlovarského kraje dnes vyhlásil pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Až do odvolání platí v lesích, parcích, na polích a zahradách přísný zákaz rizikových činností. Mezi ně patří především rozdělávání a udržování otevřeného ohně, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Za porušení nařízení hrozí pokuta až 100 000 korun, dodává hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Já jsem obdržel upozornění a doporučení hasičského záchranného sboru, že situace není dobrá z hlediska požáru, že hrozí střední a vysoké nebezpečí vzniku požáru. Je to na základě vlastně systému, který využívá hasičský záchranný sbor, a i ta predikce ukazuje na to, že srážky, které by měly být v nejbližších dnech, tak jsou skoro nulové.
1: Zvláštní povinnosti a preventivní opatření se týkají taky zemědělců, přižních a vlastníků lesů, kteří musí například intenzivněji provádět hlídkovou činnost. Nemocnice v Chebu bude mít urgentní příjem. Jeho stavba začne v tomto týdnu a potrvá necelý rok. Původní cena zakázky byla přes 50 milionů korun. Výběrovým řízením se ji ale podařilo snížit. Pokračuje provozně technický náměstek Karlovarské krajské nemocnice Martin Čvančara.
3: Nám začíná předávání staveniště urgentního příjmu. To pro nemocnici momentálně v tuto chvíli znamená stěhování a vytvoření náhradních prostor pro urgentní příjem. To se nám teď velmi dobře daří. My symbolicky začínáme 1.8., kdy se předává staveniště, a od předání staveniště by to mělo být do 10 měsíců, bychom měli stříhat pásku a mít nový urgentní příjem v nemocnici Cheb. Rozpočet je kolem 45 milionů korun.
1: S financováním stavby pomohla taky evropská dotace. Do Česka se vrací tropické teploty. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
4: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
1: Zemřel francouzský hudebník a DJ Kevinsky. Bylo mu 50 let. S odkazem na úřady o tom informuje agentura AFP. Kevinsky byl jednou z hlavních tváří francouzské elektronické hudby. K jeho největším hitům patří skladba Nightcall. Hudebník před 3 lety vystoupil na festivalu Colors of Ostrava.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte většinou jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé. Přes den dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Lubech u Chebu se v Masarykově ulici srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky. Se zvýšenou opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal, a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne.
6: Jaké je léto?
7: Krásné.
6: Jo?
7: Ano.
6: Proč?
7: Protože je vedro a miluji vedro.
6: Fakt?
7: No strašně.
6: Jak moc?
7: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona nestárne,
0: Vypadá
1: ona
0: pořád stejně.
1: Vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byly to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano, taková, ano. Tím účesem a tak, tak ano, ještě ano. Jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kdy se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro.
3: No,
2: ale
3: tak.
2: Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim
3: si.
2: Konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou
3: no,
2: nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky má je květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky, je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu, když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku a jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo, rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, takhle si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: No, promiňte, ale
3: ano,
2: tak
3: ano.
2: Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy tady byl. To byla ta trasa, co byla druhá, myslím.
0: Céčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No prostě v podstatě jo. Ano,
0: podstatě,
1: to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo. A to Bčko do divadla to stavili až
1: no, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22. mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22. Že? Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Burakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že v 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jenom, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že, tak jezdím zdarma, ale tak on říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím vlastně 10 let nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, tam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil se sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovou, i když nám chodí i naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní anebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozehnal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, vy jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: Sobotu, ano. V Horském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju všechno nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze Přerovodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: Je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že pustil starého člověka. Nevím.
6: Ale je to, že dala požilová vozráca, to mají jedno velké městě. Nic, bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Subětu. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, ale upozorňuji, že to všechno to je pravda. To není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost Jiřího Lábuse?
5: Ano, absolutně nedovednost. Ano,
3: toho si všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno
5: ano,
3: nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, o něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Saský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážím přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. To je zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem si takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, Vlastimil Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek. No prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Faradniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušeným rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, jsem si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený. A proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Bude to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takovej seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivý, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal: pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrataček soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá: vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala.

0: řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? Pán. No, tak manželka agonie, tchyně koma, páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždy nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jirka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, to, já, to mám strašně rád. Ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbila. Bylo to nějaký vesnici večer, takhle. Za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký dva trampové, jo, který tam ty vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já jsem ještě pivo, takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělní chvilka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedli z míry. Že? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle byly do veškeré umění, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve viole, že jo, to amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdybych to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky?
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmetaný seriál Tuč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého času, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je. Ano.
6: Jo, takže děkuju. Jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuju za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to,
10: no?
9: Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles,
9: no.
10: Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat.
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No. A vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?
10: Jaký Benjo?
9: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez Benja.
10: No my Benjo nemáme tady.
9: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
10: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
9: No to je hezky, ale bez Benja, bohužel.
10: No moment, no tak Benjo nemáme, tak no, ukaž, tak...
9: Máte smůlu, no.
10: Tak ale já mám... Ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko. Ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
9: No prosím.
10: Ale ne jako Jiří Krampo. Ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
9: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že budou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházku vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
10: Moment, ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotká, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ti dva imitovaní, pan pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
7: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pivce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč, pivec, a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustíte mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
3: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
7: no, to
3: nebo
7: trvalo.
3: S někým hrál.
7: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To, já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizi. A za chvilku plačící podcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám, já se na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá, za pět minut zase, já taky na to nemám, to je rostý. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval. Já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina. Jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
3: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábu se na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně, myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa, ocitáme se na živnostenském úřadu, už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: daně,
7: já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano. Tak to jsme si dozvěděli.
7: No, tak podívejte ano. se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to a tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan?
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhle tom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule, jako z paměti, jo?
8: Ne, z koule, jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka, no. Podívejte se, já se takhle kouknu, jo, a já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádnýho blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně. No helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. No. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondák v naší rodině, já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No, se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu. No.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večery.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Kraslicích na Sokolovsku bude na místě zbouraného objektu Plzeňky v ulici Dukelská nové parkoviště. Okolí železniční vlečky u Kyselky na Karlovarsku obklopí biokoridor pro Užovku Stromovou. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru v Krkonoších. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 35 stupňů. Nové zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Kraslice na Sokolovsku nechali zdemolovat objekt Plzeňky v ulici Dukelská. Kvůli havarijnímu stavu už nebylo možné budovu v areálu základní školy využívat pro výuku. Město místo využije k výstavbě nového parkoviště. Pokračuje místostarosta města zvolený za hnutí Hlas pro Kraslice Filip Beneš.
3: Ten objekt byl odstraněn z důvodu především špatného technického stavu, kdy vykazoval vlastně statické poruchy, proto město přistoupilo v loňském roce k uzavření tohoto pavilonu základní školy.
2: Cena za demolici objektu i výstavbu nového parkoviště je dohromady 10 milionů korun. Kolem historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovice na Karlovarsku vzniká biokoridor pro kriticky ohroženou Užovku Stromovou, ale i další druhy živočichů. Ochráncům přírody se při pravidelném monitoringu podařilo v lokalitě zaznamenat už 3 jedince kriticky ohrožené užovky. Její nejčastější výskyt je přitom kolem stráže nad Ohří. Jak řekla specialistka environmentálních projektů Matony Lucie Štefanská, pozorování tak potvrzují, že vytvářené podmínky mohou být pro tento druh vhodné. Hodnocení dlouhodobého přínosu projektu bude předmětem dalšího sledování. V Česku místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požárů. Upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí KRNAPu Radek Drahný.
4: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pak když to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
2: Riziko vzniku požáru bude podle Drahného stoupat nejenom v lesích, ale i na loukách nebo třeba na smilkových trávních krkonošské tundry. Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 000 pracovních míst. Informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídka už od října přišla necelé polovině z více než 84 000 stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit výdaje. Volkswagen zvažuje propustit až 100 000 zaměstnanců. Mercedes-Benz už program dobrovolného odchodu zahájil.
1: Počasí.
2: České basketbalistky do 18 let dnes čeká poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B. Od 18 hodin nastoupí proti Azerbajdžánu. Na šampionátu zatím nestratili ani bod. A postup do čtvrtfinále už mají čeští basketbalisté zajištěný. Pro udržení naděje na návrat do elitní divize A v něm ale musí zůstat. Zvítězit. V noci bude jasno až skoro jasno. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme z Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Je právě 17 hodin a 4 minuty a začíná Den v kraji. Co nového se dnes stalo u vás doma v ulicích měst i v okolních obcích? Přinášíme aktuální informace, zajímavé hosty i témata, která se dotýkají každodenního života v našem kraji. Od mikrofonu i dnes zdraví David Forst. Nedaleko Otročína na Karlovarsku stojí na louce řada vyrovnaných stanů. Jde o tábor hned dvou skautských oddílů. Jejich táborový program je zaměřený na poznávání přírody, společenské hry, ale také výlety. Reportáž nabídneme už za chvíli. Kočičí útulek bez blešek v Karlových Varech začíná být přeplněný. V poslední době navíc přibývá případů, kdy se majitel koček odstěhuje a zvířata nechá na pospas. Více v reportáži. Viktor Braunreiter, to je výrazná osobnost karlovarské kulturní scény. Mezi jeho projekty patří oblíbené hrané prohlídky Karlových Varů a také dalších zajímavých míst karlovarského kraje. Pozmeme vás na ně už za malou chvíli. No a nově vybudovaným zastávkám v Děpotovicích na Karlovarsku se hledají nové názvy. Další informace přineseme ve dní v kraji od naší regionální stopařky.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis z Hnutí ANO vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Omezení platí ode dneška do odvolání. Je zakázáno rozdělávání otevřených ohňů, pálení klestu a zbytků po těžbě v lesích, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. V blízkosti Otročína na Karlovarsku zahájil i v letošním roce provoz tradiční skautský tábor. Tvoří ho téměř 30 účastníků skautských oddílů z Jáchymova a Nejtku. Co je tématem letošního tábora, dodává vedoucí tábora Tomáš Barta.
2: Téma tábora nebo celotáborové hry je doktor Doolittle a děti vlastně v rámci celotáborové hry plní úkoly, které jsou tematicky zaměřené právě k tomuto příběhu.
1: Podrobnosti se dozvíte už za pár minut. Křižovatka u Chebu připravuje revitalizaci jedné ze svých místních částí. Schátralé zemědělské objekty získaly demoliční výměr a radnice chce celý prostor vyčistit pro budoucí výstavbu bytového domu a pozemky zasíťovat pro možnost výstavby rodinných domů. V Karlových Varech přibývá opuštěných zvířat. Jedním z důvodů je, že majitelé se odstěhují a zvířata v tom lepším případě vypustí do přírody. V tom horším je nechají doma. Podle policie může být opuštění zvířete klasifikováno jako trestný čin. Například kočičí útulek bez blešek hlásí přeplněné kapacity, pokračuje majitelka útulku Veronika Poulová.
3: Momentálně místo není, naopak musíme schánět i dočasný péče už. Letošní rok je úplně nejhorší za 8 let.
1: Také tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat. Skalná u Chebu hledá firmu na rekonstrukci a vybudování nové cesty pro pěší a cyklisty, která propojí Františkovy lázně s místní částí Žírovice a část obce Skalná Starý Rybník. Obec Skalná i Františkovy lázně na práce obdrželi krajskou dotaci ve výši 1,5 milionu a 1 milion korun. A už jen 2 dny mají lidé na možnost hlasovat o názvech nových autobusových zastávek v Děpoltovicích u Karlových Varů. Více vám dnes prozradí naše regionální stopařka.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Rande u zdinářků Hana Zagorová zněla éterem Českého rozhlasu Karlovy Vary ve dni v kraji v tom středečním s datem 29. července, téměř ve čtvrt na šest. Skauti z Nejtku a Jáchymova se v první polovině prázdnin sešli na společném táboře nedaleko Otročína na Karlovarsku. Na louce v blízkosti lesa jim skupina vedoucích připravila zábavný program, který obsahuje dobrodružné výpravy, výlety do okolí nebo zábavné hry. Každý programový den ale začíná společným nástupem a také vztyčením státní vlajky.
1: Egy, pohni!
2: Nástup! Tábore, pozor! Vlajková četo, pochodem vchod.
3: Nedaleko Otročína právě začíná další táborový den dvou skautských středisek. Přijeli sem skauti z Nejtku a z Jáchymova.
2: Vlajková četo, vlajku vstyč.
3: Vedoucí tábora je Tomáš Bart, zvaný Kark. Já se musím zeptat vlastně, kolik je tady dětí a kolik je tady dospělých.
4: Tak máme 20 dětí a asi 12 dospělých. A jsme tady teda ze střediska Arnika Jáchymov a ze střediska Kompas Nejdek.
3: Ten tábor, ten přijímá nějaké zajímavé téma, souvisí řekněme, s nějakým příběhem a také s přírodou.
4: Ano, tak téma celotáborové hry je doktor Doolittle a děti vlastně v rámci celotáborové hry plní úkoly, které jsou tematicky zaměřené právě k tomuto příběhu.
5: Až bych připravený, tak jenom zamáčneš a můžeš střílet, jo?
6: Jo.
3: Honza, jeden z prvních, který dostřílel vzduchovkou, jaké to bylo?
6: Ta vzduchovka je docela těžká, ale jo, bylo to dobrý.
3: Dnešní programový den sestavoval vedoucí dne Vláďa. Co jste připravil?
7: Dneska jsme připravili střelbu ze vzduchovek, mezi tím vlastně další dvě družiny hrajou hry na hřišti. Po obědě začne potom příprava polívek, na který včera sbírali všechny družiny suroviny a to bude vlastně bodovaný a zároveň jejich večeře.
3: Co vlastně mají účastníci tábora nejraději?
7: Asi jak kdo. Jsou asi určitě lidi, kteří by hráli celý den nějaký hry, nějaký pohybovky. Pak zase někdo rád třeba vaří, někdo rád něco vyrábí, takže je to různý.
8: A zpátky jede bílej rychle. A jede žlutej rychle.
9: Dobrý, tak ještě.
6: Jo!
3: Asi největším hitem je na táboře hra nazvaná Lasery. Podle Ester, Kačenky a Niky je zaměřená na obratnost a rychlost.
10: Mě na tom nejvíc bavilo, když David s Hegiem furt tam běhali do kolečka.
11: Mě nejvíc bavilo tam skákat. Mě nejvíc bavilo, jak tam běhali a jako byla to zábava, no.
3: Když já jsem jezdil na tábory, vždycky jsem si domů odvážel nějakou písničku od táborového ohně. Jaká je tady pro vás nejoblíbenější?
10: Tak minulý rok to byla Okoř a tenhle rok to je Anděl.
3: Anděl od Karla Kryla.
10: Ano.
3: Co příští rok pojedete znovu?
10: Ano, určitě.
11: Určitě.
10: Dokud budu moc, tak budu jezdit každý rok.
3: To všechno se dozvídám na skautském táboře. A jeho účastníci se prý už teď těší na závěrečný táborový oheň. Z Otročína Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
13: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
12: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
14: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky mi

0: Vzpomínká na Petra Habku, kocour se schoulil na tvůj klín, den v kraji, 17 hodin, 21 minut a do uší vám stále zní frekvence rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Kotičí útulek Bez blešek v Karlových Varech začíná být přeplněný. Stará se o asi 150 koček. Nové příjmy nalezených opuštěných zvířat řeší v podstatě denně. V poslední době navíc přibývá případů, kdy se majitelé koček odstěhují a zvířata nechají na místě bez jakéhokoliv zajištění. Podle policie může jít o přestupek, ale někdy i trestný čin.
1: Dobrý den. Já vám vezu kočičku, jak jsme se domlouvali. Ano, ano, ona nevypadá moc dobře, ale pán se odstěhoval, nechal tam tři chudáci
2: má
1: takový.
2: Nějakou, má nějakou rýmu, trošku to v ní chrčí.
1: No, to je hodně pohublá.
2: No, tak ona přijede v doktorka, tak se na ní podívá hned.
1: Ještě tam máme teda dvě, bo ty se zatím postaráme.
2: No, my se nemáme místo, takže až se to uvolní, tak budete hodná, když je budete tam chvíli jako krmit a potom se taky to sem přijmou, no.
3: Paní Kamilo, co tomu říkáte, že se tohle stalo? Že se majitel koček odstěhoval, nechal je tam?
1: Vůbec se mi tohle to nelíbí, to je týrání zvířat, chudáci, co mají dělat.
3: Veronika Poulová, majitelka kočičího spolku, kočičího útulku Bez blešek tady v Karlových Varech. Vy jste mluvila o tom, že byste ráda ještě ty další dvě kočky vzala, ale místo nemáte.
2: Momentálně místo není. Naopak musíme schánět i dočasný péče už pro ty kočky, co nás žádají vlastně ty nálezci. Letošní rok je úplně nejhorší za 8 let. Co je, že máme nejvíc těch koček a opravdu ani já z karantény už vlastně nemám kam dát na ty pokoje.
3: Kolik koček v současné době máte tady v útulku?
2: Teď máme 150, ale máme 4 dotčaskáře, který mají ostatní kočičky u sebe zatím.
3: Čeho je v současné době hodně? Co přibývá?
2: Každý druhý den, se dá říct, máme žádosti o příjem těch koček a že buď jsou takhle nalezený, většinou ty malý koťata bez mámy. No, taky jsme měli teď případ vlastně v Jáchymově, našli nějaký menší děti, celou rodinu, kočičku se 7 koťatama v zalepený krabici u kontejneru. No a teď máme taky hodně případů, kdy majitel se odstěhuje, jako byla tato, tak máme tady z Varů 2 případy. Takže buď si ty lidi víc všímají, že tam zůstala kočka, anebo to ty lidi prostě dělají, nevím, jestli je to jako daný dobou.
4: V případě, že někdo v objektu zanechá zvíře, například kvůli stěhování, může se dopustit přestupkového jednání, ale i trestného činu, například týrání zvířat. V těchto případech a při následné právní kvalifikaci protiprávního jednání, ale záleží na různých okolnostech. V rámci uvedeného trestného činu týrání zvířat hrozí pachateli v krajním případě trest až na 6 let.
3: Doplňuje mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Pokud lidé naleznou opuštěné zvíře, je zapotřebí kontaktovat příslušný obecní nebo městský úřad. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Eagles a Hotel California, 6:02, jdeme na další téma. Svůj profesní život spojil především s Karlovými Vary a působí jako herec, autor, režisér, moderátor, průvodce a principál vlastního pouličního divadla. A pod jeho vedením vznikají oblíbené hrané prohlídky Karlových Varů, historické programy a také oživování památek v Karlovarském kraji. Touhle výraznou osobností karlovarské kulturní scény je Viktor Braunreiter. O jeho projektech si s ním povídala Zlata Kinská.
1: Viktore, co vás přivedlo k práci pouličního herce, průvodce a autora těchto všech projektů?
2: To nebyl můj nápad. Kdybych to chtěl vymyslet já, tak mě to v životě nikdy nenapadne, že by tohle mohlo fungovat a že by o to mohli mít lidi zájem. Takže musel přijít někdo, kdo řekl, nechceš to zkusit. Já jsem to zkusil a zjistili jsme, že to funguje. Takže samozřejmě, jak říkám, nápad někoho jiného.
1: No ale nápadů máte spoustu, protože potom v rámci toho herectví jich prodáváte a samozřejmě si to i sám píšete, je to tak?
2: Ano. Všechno to píšu sám.
1: Co všechno s vámi mohou návštěvníci prohlídek zažít a vidět? Protože ne úplně všichni, co nás teď poslouchají, už na prohlídkách byli.
2: My děláme večerní prohlídky města. Oni to nejsou úplně prohlídky, oni jsou to takový procházky s příběhy. Vždycky jde skupina herců a na zajímavých místech se zastavujeme a hrajeme jim tam, vyprávíme příběhy o tom, co se v tom místě stalo. Takže to je jeden koncept. Druhý koncept je, že provázím po zajímavých objektech v Karlových Varech a přilehlém okolí. Takže v Karlových Varech například dělám prohlídky Karlovarského města. Divadla, což je úžasný dům, a dělám prohlídky Císařských lázní, což je ještě úžasnější dům. No a taky dělám třeba prohlídky Ostrovského kulturního domu, neuvěřitelný, který prošel rekonstrukcí, ale třeba také, a tomu nikdo ze začátku nevěřil, prohlídky Sokolovského kulturního domu, a nebo třeba prohlídky Karlovarského hřbitova.
1: A pamatuji si vaše jméno také ve spojení s Loktem, je to tak?
2: Samozřejmě, hrad Loket, 20 let tam vystupujeme, vracíme se tam velmi rádi, i letos o prázdninách tam řádíme. Možná bych mohl rovnou pozvat 13. srpna 7 smrtelných hříchů na hradě Loket. Celé mé divadlo tam bude v nejlepší kondici.
1: Na jaké další akce byste a prohlídky naše posluchače teď mohl pozvat?
2: V průběhu srpna nás čeká ještě 8 procházek po městě, včetně tedy 3 procházek po hřbitově. Na ten hřbitov jsem nesmírně hrdý. Ta akce se jmenuje Žili tu s námi a my se 2 hodiny procházíme z návštěvníky po hřbitově a není to nic moderního. Je to oslava života úspěšných Karlovaráků.
1: Kde vás můžeme tedy sledovat, vaše projekty, prohlídky, herecká vystoupení? Máte Facebook?
2: Facebook mám, Instagram mám, jsem generace, která to nezvládá tak pravidelně, jak by se to zvládat mělo. Každopádně, jestli bych mohl, tak bych rovnou pozval třeba na dnešní večer rovnou, kdy v 7 hodin začínáme prohlídku města, která se jmenuje Jsem tu poprvé. Jsou to takové ty nejzásadnější příběhy Karlových Varů, to znamená objevení, dřevěná tržní kolonáda, mlýnská kolonáda a kostel. Budeme vyprávět, jak si představujeme, že to tenkrát bylo. No a hned zítra jedeme na Loket, kde v nově vzniklém kreativním centru v nových prostorách hradu Loket vyprávíme o řemeslech. Velmi často mi někdo řekne, že nejnudnější na světě je výstava porcelánu. Nevěřte tomu, není. V našem podání je porcelán to nejzábavnější, co můžete najít.
3: Den v kraji. Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Děpoltovice na Karlovarsku spustili anketu, ve které můžou obyvatelé navrhovat názvy nových autobusových zastávek. Podrobnosti zjišťovala naše regionální stopařka Lucka Chládková. Lucko, dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přesně tak. Obec Děpoltovice vypsala anketu na svých webových stránkách. Pravidelně ji aktualizují a připisují nové nápady. A tak všichni mohou sledovat průběh hlasování. Nejde ani tak o to, že by původní zastávky názvy neměly, ale spíše, že byly zastaralé. Děpoltovice jsou rychle rostoucí obcí, protože tu v posledních letech přibyly nové rodinné domy. Vedení obce proto oslovilo místní firmu, aby zhotovila 3 nové autobusové zastávky. Široká veřejnost má tedy do pátku 31. července možnost hlasovat o jejich názvech.
1: Můžu tedy hlasovat i já a objevují se v soutěži i nějaká třeba kuriozní jména?
2: Hlasovat může opravdu každý, nejen obyvatelé Karlovarského kraje. Češi jsou dost vynalézaví a tak často dokážou vymyslet všelicos. A tentokrát ale zůstali u seriózních klasik, jako jsou názvy u hřiště, u parku, u lípy nebo u štérů.
1: Hřiště, park nebo lípu chápu, Lucko, ale proč u štérů, vysvětli?
2: Štérův dům je jedním z památných domů v Děpoltovicích, u kterého vznikla i autobusová zastávka v hrázděném stylu. Proto asi nebude pro posluchače překvapením, že název u štérů jednoznačně vede.
1: Takže po víkendu budeme znát jména nových zastávek, je to tak?
2: Ano, přesně tak. Následně ale musí ještě obec nechat nové názvy schválit krajským úřadem. Až pak nechají Děpoltovice zhotovit na zmiňované zastávky cedule.
1: Zjistila jsi, za jak dlouho se na nové cedule můžeme těšit?
2: Správní řízení standardně trvá 30 dnů. Ve složitějších případech se může protáhnout na 60. Samotná výroba už pak zabere jen pár dnů.
1: Lucko, děkujeme za informace o názvech zastávek. Měj se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou. Regionální stopař.

0: počasí.
1: Ano, počasí bude předmětem několika následujících málo minut. Na telefonní lince je s námi společně ve vysílání Ivo Bohman. Ivo, hezké odpoledne přejeme.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak jaké bude počasí v Karlovarském kraji dnes večer a v noci?
2: Tak, dneska odpoledne jsme dosáhli tropických teplot přes 30 stupňů, teď už se teploty zastavily a během noci klesnou na 18 až 15 stupňů, tomu zůstane jasná obloha. Zítra přes den očekáváme zpočátku jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno a večer může oblačnosti trošičku ještě více přibývat až na oblačno. Zcela ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky ve večerních hodinách. Teploty budou ještě vyšší, mezi 32 a 35 stupni, no a vítr ten zůstane slabý, proměnlivý, odpoledne pak bude od jihu nabírat mírný hodnot od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Slyšeli jste sami, i zítra nás čeká další tropický den. Ivo, díky za předpověď počasí, mějte krásný zbytek dne a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Regionální studia Českého rozhlasu povedou dál stávající ředitelé. Plzeň a Karlovy Vary budou mít nového. Křižovatka v Děpoutovicích na Karlovarsku bude znovu průjezdná od konce týdne. Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. Zítra bude jasno až polojasno. Teploty až 35 stupňů. Další zprávy s Lukášem Staňkem. Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení dnes vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a Karlových Varech. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od července působí jako zahraniční zpravodaj v jihokorejském Soulu. Obě studia dočasně vede intendant regionálního vysílání Pavel Kozler. Silničáři dokončují opravu křižovatky v Děpoutovicích na Karlovarsku. Původně měly práce skončit minulý týden v pátek, ale obec ještě požádala o doplnění autobusového zálivu a nového chodníku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
3: Realizace těchto úprav se vyžádala prodloužení termínu stavby přibližně o 5 dní. Aktuálně probíhají poslední dokončovací práce a terénní úpravy. O předčasné užívání stavby již bylo požádáno a křižovatka bude znovu otevřena nejpozději v pátek 31. července.
2: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
5: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
4: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
6: I minister financí i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
4: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolský systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Nový výzkum Západočeské univerzity v Plzni se zaměří na lidi z Ukrajiny v česko-bavorském příhraničí. Ve spolupráci s Vysokou školou aplikovaných věd v bavorském Hofu budou zjišťovat, jak k jejich začleňování obce přistupují. Na české straně se bude výzkum týkat především Tachovska, pokračuje mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
7: Výzkumníci ze ZČU a z Hochschule Hof se zaměří na ženy a dospívající ve věku od 14 do 18 let. Jde o skupiny, které podle nich výrazně ovlivňují, jak úspěšně se celé rodiny v novém prostředí usadí. Výsledkem pak budou konkrétní doporučení pro obce, školy i další instituce v příhraničí. Sport.
2: Čeští basketbalisté do 18 let rozehráli poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B. V chorvatské Rijece hrají s Azerbajdžánem. Na šampionátu zatím čeští mladíci neztratili ani bod a postup do čtvrtfinále už tak mají jistý. Nicméně pro udržení naděje na návrat do elitní divize A musí zvítězit. Počasí. V noci bude jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré, a biozátěž na Trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 214 v obci Háje na Chebsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Vítejte u pořadu Muziky muziky. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal. Úvodní skladba Luboše Nauše, zahraná malou muzikou jeho bratra Pepíka Nauše, vám mohla napovědět dnešní hlavní téma. Ti z vás, kteří si tipli, že v dnešním pořadu budeme mluvit o městě Sušice, mají pravdu. Když se řekne Sušice, asi si všichni vybavíme Otavu, poutní místo Andělíček, ale určitě i podnik na výrobu sirek Solo Sušice, kde v roce 1947 vznikl podnikový orchestr Solovačka, která existuje dodnes. Nyní působí pod sušickým kulturním centrem Sirkus. Sušice je označována jako brána Šumavy, a tak si pojďme pustit dvě skladby v podání dechové hudby Šumavanka. Nejprve valčík Věrná Andulička a poté mysliveckou polku

Posloucháte rádio vašeho kraje a pořad Muziky muziky. Protože dnešním tématem je město Sušice, tak nesmíme opomenout jedno důležité jméno, které je s tímto městem a dechovou hudbou nezapomenutelně spjato. Pan Karel Polata. Nejen, že je autorem hudby i textu obou písní, které před malou chvílí zazněly, ale Karel Polata byl i dirigentem, hudebním skladatelem, který napsal kolem 400 skladeb. Především však byl kapelníkem starošumovské dechové muziky ze Sušice, kterou založil v roce 1951 a která se stala velmi oblíbenou, což dokládá i fakt, že v roce 1958, tedy po pouhých 7 letech své existence, ohlásila svůj jubilejní 1000. koncert. Za zmínku rovněž stojí, že od roku 2024 se v Sušici v květnu koná dechovkový festival, který nese Polatovo jméno. Pro nás se již chystá skladba Ta naše Šumava v podání Úslavanky a po ní Valčík Vzpomínka na Šumavu od krajanky Václava Hlaváčka.

Sušice je město, které jistě zaujme každého. Třeba historické centrum města s krásnou renesanční radnicí, muzeum Šumavy, starý a nový židovský hřbitov nebo říční ostrov Santos. Pro sportovce je zde největší outdoorové centrum na celé Šumavě a protékající řeka Otava nabízí další sportovně rekreační vyžití pro lidi v každém věku. Pokud by někdo z posluchačů chtěl Sušici navštívit, tak případnou návštěvu doporučuji spojit i s dechovkovým festivalem v nedaleké Dlouhé Vsi, který se tradičně koná o letních prázdninách v červenci. Zaposlouchejme se nyní do valčíku Kamila Havelky s textem Jaroslava Hájky, nazvaného Šumavské návraty v podání krajanky Václava Hlaváčka. Zpívají Vratislav Velek a Jiří Škvára. Následovat bude polka Pod našima okny v úpravě Williama Béreše, kterou v roce 2021 natočila dechová hudba kamarádi Milana Sádeckého. Zpívají Dana Hniličková, Romana Bírešová, Daniel Filo a Petr Poláček.

úvodu našeho dnešního dílu pořadu Muziky muziky zazněla skladba Tam, kde je Svatobor. Svatobor je nejvyšší vrchol Svatoborské vrchoviny, který činí do výšky 845 metrů nad mořem. Můžete zde navštívit turistickou horskou chatu a 31 metrů vysokou kamennou rozhlednu, ze které je krásný výhled nejen na 2 kilometry vzdálenou Sušici. Autorem hudby i textu tohoto známého valčíku je pan Luboš Nauš. A ano, jméno vám posluchači jistě napovídá, že jde o člena známé dechové kapely Malá muzika Nauše Pepíka. Tato kapela vznikla už v roce 1973. V té době zatím jen jako Malá muzika. A možná některé z vás překvapí, anebo naopak nepřekvapí, že ještě jednou dnes připomeneme jméno Karel Polata. Ten totiž právě v roce 1973 rozpouští starošumavskou kapelu, a protože někteří její členové nechtějí pověsit instrumenty, tak říkajíc na hřebík, vzniká ona Malá muzika. Josef Nauš do kapely přichází coby mladý trumpetista v roce 1980. A dnes snad není nikdo z fanoušků dobré dechovky, kdo by neznal kapelu s hezky znějícím názvem Malá muzika Nauše Pepíka. A i když na svém webu kapela uvádí, že jde o jeho českou dechovou kapelu, její historie je s městem Sušice výrazně spjata. Na závěr se můžete těšit na valčík v Pošumavském kraji právě od této kapely, po kterém zazní orchestrální skladba Včera jsem tě čekala Václava Bláhy, nahraná krajankou Václava Hlaváčka. Milí posluchači, pomalu končí dnešní díl pořadu Muziky muziky a od mikrofonu se s vámi loučí Jan Skládal. Zachovejte nám přízeň třeba tím, že budete i nadále ladit vlny rádia vašeho kraje. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vážení a milí, znělka a dudácká hudba prozradili, že právě začíná folklorní půlhodinka s názvem Špalíček lidových písní. Dnes jsem si opět otevřel druhý díl Jindřichova Chockého zpěvníku, abych vám pustil nahrávky, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Josef Kunaš.

0: Dnes tedy opět písničky z druhého dílu Jindřichova zpěvníku. Budou to převážně melodie, které jsme v tomto cyklu již slyšeli, ale v jiné úpravě či interpretaci. A protože jsem se ještě hlouběji zanořil do našeho archivu, tak k ním dnes přidám další písně, které jsme si zatím nepouštěli vůbec. Pomalu nám nastávají teplé měsíce, léto je skoro za dveřmi, sluníčko vybízí k posezení na nějaké příhodné zahrádce a k tomu všemu se dle mého nejlépe hodí nápoj, řekl bych skoro český národní. Správně, pivo. A tak na začátek dvě pijácké písničky. První nám zaspívá solista národopisného souboru Postřekov Václav Buršík na nahrávce z roku 2020. Tu druhou pak uslyšíme v podání Jaromíra Horáka za doprovodu Malé muziky. Nahrávka pochází z roku 1979.
1: Hadamouc, hospoda z drobnýho

Jen tu jednu sukni, co na sobě mají, jen tu jednu sukni, co na sobě mají. V pátek jí vyperou, v sobotu píglujou, v pátek jí vyperou, v sobotu píglujou, v neděli v hospodě.

Pojďme si teď poslechnout tři melodie, které v tomto cyklu ještě nezazněly. A to už taky proto, že ty první dvě jsou vlastně variantami na chodské písničky. Písničku Naše kočička mrňavá nám v úpravě Jana Matouška a za doprovodu malé muziky zaspívá Věra Rosypalová. Uslyšíme tedy variant, který pochází z Klatovska. V chodském zpěvníku je očištěna pouze s malými textovými a melodickými odchylkami. Taktéž druhá píseň, která zazní, je variantou pocházející z Berounska. S plzeňským lidovým souborem v úpravě Jiřího Temla nám zaspívá Michal Polcar. Nechce mě paninka žádná, tak to je velice známá chodská písnička, co říkáte? My si však nyní poslechneme ve verzi, kdy není v polkovém dvoudobém rytmu, jak jsme zvyklí, nýbrž je to třídobý valčík. Pro kapelu souboru Jiskra ji upravil náš rozhlasový kolega Miroslav Šimandl. Na nahrávce z roku 1996 se představí dlouholetý soulista souboru Jiskra Vladislav Chaloupek.

Oldřich Heindl a Albert Švec, dva výteční zpěváci z Klenčí pod Čerchovem, nám teď zaspívají písničku Jak je to v tom Klenčí hezký. Tu jsme slyšeli před 9 lety v podání manželů Kapicových za doprovodu muziky Drancelové. Ti hráli na nahrávce v obsazení G-dudy, housle a malý přenosný cymbálek zvaný Hackbread. Incipit písně však zněl, jak je v Postřekově hezky. Ano, klenečtí zpěváci naspívali textovou verzi i s odlišným nápěvem, která se zpívala v Klenčí. Tato nahrávka, kde je doprovodí Konrádyho dudácká muzika, je téměř 60 let stará, z roku 1969. Druhou píseň uslyšíme od báječných zpěvaček, které pocházejí také z Klenčí, Marie Frejové a Jany Hojdové. Shodou okolností nám je před 8 lety zpívali právě Oldřich Heindl s Albertem Švecem. Sestry Kuželkovi, tedy Marie Frejová a Jana Hojdová, ji zaspívají a kapela, to znamená bez hudebního doprovodu. Nahrávka je z roku 1996.

Dozněly písničky z druhého dílu Jindřichova Chodského zpěvníku. Do konce dnešního špalíčku tu mám však připravenou ještě jednu, která v tomto cyklu dosud také nezazněla. S mrákoskou dudáckou muzikou nám ji zaspívá na nahrávce z roku 2010 Petr Němec. A to už je pro dnešek vše. Krásný zbytek večera a zase příště na shledání s vámi se těší a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Josef Kuneš.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Obec Skalná u Chebu opraví cyklostezku do Františkových lázní. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. U Nezabilic na Chomutovsku našli archeologové 11 germánských hrobů i pozůstatky pohřební mohyly. Zítra bude jasno až polojasno, teploty až 35 stupňů. Pohodový podvečer přeje Lukáš Staněk. Skalná u Chebu hledá firmu na rekonstrukci a vybudování nové cesty pro pěší a cyklisty, která propojí Františkovy lázně část Žírovice, Starý Rybník a Skalnou. Město na to získalo od kraje 1,5 milionu korun. Rekonstrukce by měla začít na podzim. Nová trasa nahradí rozbitou polní cestu a nabídne cyklistům i pěším bezpečnou alternativu k Rušné hlavní silnici. Detaily doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
2: Na rekonstrukci části cyklotrasy, která vede z naší místní části Starý Rybník do místní části Františkových lázní Žírovic. Spolu s námi na druhou polovinu této trasy obdrželo město Františkovy lázně také dotaci ve výši 1 milion korun.
0: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Germánská pohřebiště u Nezabilic na Chomutovsku vydalo další archeologické objevy. Letos tam vědci našli 11 žárových hrobů ze starší doby římské. Podle archeologa Marka Půlpána jde o mimořádně bohaté naleziště na vzácné předměty a zbraně.
3: Několik železných držadel ze štítu a máme hrot kopí železného taky zachovaný. A z těch jakoby lepších předmětů nebo hezčích, řekněme luxusnějších, tak máme kování picího rohu. To je velmi jako pěkný nález. A asi to nej jsou zlomky bronzových nádob, které jsou importované z Římské říše.
0: Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Informuje o tom server Eka Timerini s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořely se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponésu. Řecké úřady dál varují před rizikem lesních požárů v oblasti Athén, na ostrově Euboea nebo na ostrovech ve východní části Egejského moře. Sport. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce mají před sebou odvety kvalifikace evropských pohárů. Východočeši nastoupí zítra ve druhém předkole Evropské ligy proti Tromze od 19 hodin. Z prvního zápasu v Norsku si přivezli výhru 1-0. Jablonec po porážce 2-3 ve Varaždínu zítra přivítá ve druhém předkole konferenční ligy chorvatského soupeře od 18 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré. A biozátěž na Trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na hraničním přechodu Svatý Kříž na Chebsku se na kruhovém objezdu před kasíny převrátil vlek za traktorem a komunikace je neprůjezdná. Na místě je policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes budeme rychle hotoví, vidíte, paní magistro.
2: Jak se to vezme?
1: Dotaz je poměrně rozsáhlý, ale odpověď bude celkem jednoduchá. Napsala nám paní Jana, zdravíme vás, paní Jano, a díky, že máte důvěru v Hezky česky, a prosí o vysvětlení ve velké míře používaného pojmu islamista. V poslední době je to skutečně hojně využívané. Pochopila jsem to správně, je tím míněn někdo, kdo vyznává islám jako svou víru, je tedy tento výraz používán na stejné úrovni jako například křesťan, nebo je spíše porovnatelný s pojmem například arabista, germanista, tedy ten, který se zabývá arabskými či germánskými jazyky, nebo například literaturou, kulturou. Koncovka ista mi spíš sedí k osobám, které se třeba profesně zabývají předmětem zkoumání toho, co toto slovo v základu vyjadřuje. Tak jak to tedy je? Logicky vzato by skutečně to ista mělo znamenat někdo, kdo se tím zabývá.
2: Tahle přípona v tomhle významu funguje a někdy bychom se k tomu mohli třeba vrátit.
1: Tak třeba příště.
2: Dobře, ale v tomto případě jde o jiný typ slova, respektive pojmenování, ale abychom tedy byli konkrétní, islamista podle nejrůznějších definic je zastánce islamismu, přičemž ten islamismus je politická ideologie vycházející z náboženství zvaného islám. Takže je to, řekněme, politický termín a vzhledem k okolnostem, jak se různé systémy ideologické mají nebo nemají rád, je samozřejmě frekventovaný v rámci nějakých názorů. Jako analogii v určitém smyslu bychom k tomu mohli uvést například výraz sionista, což bylo rovněž politické hnutí, nebo je politické hnutí. Sionista je tedy stoupenec sionismu jako politického hnutí, které se opírá o definici národa původně spjatého rovněž s náboženstvím, tam konkrétně tedy s judaismem.
1: A co je tedy na stejné úrovni jako zmiňovaný křesťan?
2: Kdybychom chtěli označit toho, kdo vyznává islám jako náboženství, řekli bychom muslim.
1: Tak teď už to víte, paní Jano. A jestli vás tyhle koncovky zajímají víc, tak poslouchejte i příště. Vám děkujeme, paní magistro. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem, bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
3: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
4: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku a to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdist hlíží. Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
5: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila 2 auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned 2 nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste...
1: Aten.
0: Pardon. A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: To bylo. No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, ne, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak abys někoho třeba nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete... svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo.
0: To tak?
1: Takže... No,
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házel jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne. Takhle.
0: Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí. Nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kdo se ti boji, jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili. Takže ta motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zas něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že? Tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku,
1: kdy... Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: Ani za zlato, no, kolikrát ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Ty se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah.
1: Jo, já to dělám velmi dobře, ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, kde se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015? Nezměnilo,
1: ne. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500, 600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že,
0: jak jste,
1: že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, kdy jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, které bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo, a mně připadalo mě, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevydechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Alex a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal. Já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoli však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty
0: přijde. Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: zamiloval
0: jste se do
1: toho. A mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista?
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty, i když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Šebrle byl naším hostem, díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly, ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5 kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte dál. A vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: A vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dost zatím. Běžte dál, je to krásný.
4: Ať můžete zazpomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No, karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každý rok.
4: Manželka má ráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli,
3: to, jo? No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Jste byli těsně vedle,
5: jo? No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku, 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdrabili, že jo, nebo tak, pak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí, tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo, ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam vy jste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda se měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu, dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková to...
4: Ukazujete na horní partii?
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no, jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: To já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku.
3: Na koleno ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: Jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: No tak nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16 lety, to jsou takový trdla ještě, jako, tak no. měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, jenže oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici, tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože jo, pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo? No a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo? Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo? Tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no, maminka zase šila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo. No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jeli schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství a jak byly, že jo, družstva, tak v Český Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi, A oddávky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. Takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo. Musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No, mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu, že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo, že jste spolu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě?
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když mám druhý den po porodu, řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Že se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že jo, po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo. No a bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. Co to dělalo s vaším no, mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železnej deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla, on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale...
3: No, ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No, ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Té vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. Pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O půl třetí.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No to teď už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme. No to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba to někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
5: No, tak já všechno zkazím teď.
3: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat? No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečem často.
6: No,
3: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkujeme.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Roku.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, Pak jsme byli, to byl začátek září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá? A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už omdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že jo, u nás v práci, to jsem měla odpolední, rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce, jako druhý den ráno, no tak jsem s ní jela do Hradce, no. Tak to trvalo vlastně roka čtvrt, nebo roka půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že jo, to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No.
3: No, ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, a zemřela, no.

No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když... To je snad každý den si člověk vzpomene. I když to je už vlastně, bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela. Takže prostě stejně si člověk...

0: jak pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá. Já jsem si počekala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je. No. Je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy je procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33. A tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit. Takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak, po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít. Nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak, ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, taky je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera taky říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech, po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. Zase, a babi nechtíkama, babi nechtíkama. No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No, to je pravda, no. Ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za dva měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix jako... Tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil? Jako první dárek, co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké vždycky hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná a měla jsem ho šílený chlad.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená? Jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi, no.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem ji nezažil.
3: Kdo navrhnul to? První milování, vy nebo žena?
5: Jo, asi já.
4: No to určitě manžel, že já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji naposledy plácnul přes zadek?
5: To si nedovolil nikdy.
3: Nikdy?
5: Ne, opravdu.
4: To myslím, že ani nikdy.
0: Zlatá láska.
1: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
2: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
5: Bylo ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
3: Na výročí.
4: Na výročí.
3: Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
5: Všechno. Mě všechno. Že žiju.
4: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde z dovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
5: To je takový milý.
4: Tak to jako vám dělá radost, že jo?
3: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
4: Mě mrzí, že špatně chodím.
5: To mě taky.
4: Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kole, no, hold, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, a říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
3: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
4: No byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
3: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
4: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden o toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě, každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastný. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, no. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pán Bůh.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl, láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra, zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nádražích. Nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Poda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král!
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
4: Je...
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
4: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
4: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
4: Tak jí trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenskej kluku, ještě ty se do toho míchej.
4: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
4: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
7: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
8: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
7: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
8: Neberou.
7: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
8: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
7: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
8: Ach, jo, Tonda zatrápenej, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
7: Chcete snad říct... Tonenko skákavá.
8: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
7: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
8: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
7: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
8: Ale jděte.
7: Dobře, zaplatím.
8: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
7: Dám, kolik si řeknete.
8: Ne, ne, svýho toníka neprodám.
7: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
8: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
7: Hastrmani.
8: Nevěříte.
7: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
8: Já vám říkám, že jsou.
7: Jo, leda v pohádkách.
8: A kdo je tedy tohle?
7: Přece Štika. Nebo Štičák.
8: Omyl. To je můj...
4: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
7: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
4: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
7: Není možná.
4: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
7: Povídačky?
4: Žádný povídačky, drahý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
9: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
9: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
9: O tobě.
4: Jo.
9: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: To jo.
9: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
9: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve Štiku.
4: Mm-hmm.
9: Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
9: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
9: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
9: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
9: Protože tady na Půrkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
9: A co, láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
9: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zvom vás, je kluku Hastrmanská.

0: водичка, зібралася до рибничка.
1: Є мене. То є панинка.
2: Ленек, було 20 а teď jich mám jen 19.
3: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
4: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
4: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
4: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
4: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
4: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
4: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezonka a milá?
4: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
3: Já bych se na tě taky smál.
4: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
4: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
4: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
4: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. Pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetelce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic s synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro

nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se zdělal pro sebe v černých voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k sislovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tudle strašidlo Mulisák nedělalo při strašení žádné škody. Aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc smolil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Sislov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Ptáček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichounku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá. A tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvují.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat? A vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, ne vždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsem 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo? Jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele.
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte, jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo.
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě
0: a tak dále,
1: počkají, ano, protože ano, mají čas. Takže to jsem chtěl říct k tématu. Sousedka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo. Takže
0: jo, že
1: člověk... Opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo s ní něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno, já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky, půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000. Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. V podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina. Paní Vlastičku z Krnova. Držte mě palce v hřebíkách, vůbec mě to nejde, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál. A zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přeju, aby se dovolali, a to dobře. Je tak všechno k tématu. A každopádně dobře mě všechno černý nabilím, takže s váma absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě. Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já vás taky zdravím pěkně v rozhlasi a posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si přišel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 6 měsíců na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnancem, jo? A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo?
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin nebo 40 hodin tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, hodin.
1: No, to je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? A on vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat ani kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady.
1: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, protože to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude být 2 000 000 za těch 30 roků, jo? Po těch 7...
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A už je to dělá 30 roků. No tak to je hodně peněz, že jo?
0: No jo, on se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo. A já už mám leta, když ve 84 máte ráno od se vstávat a jít kontrolovat, jestli padá sníh nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo?
0: Aha.
1: Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali?
1: A prostě držel pivo a kouřil, jo? No tak bum, a 10 000 no. Pozdíl, jo?
0: No jo.
1: No? Takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no? Takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže když doporučujete když... opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: Mám hodně za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnávám a tak, no. A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. jak se mě zavěstává a musel posvětit.
0: Tak, jo, tak jak život přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovna nohu a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takové 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svolil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nalicovala na chatu a zbyl jsem v budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Výsočí, tady u náměstce,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem, že on bude duchový já a že tam budem spolu vyjetovat.
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jen.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já jsem ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? No říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, že to už je takové 16 roků, když je na stavě Boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, ano. Hmm.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbe, že jsi nechal tu svou. Já jsem totiž nepředpokládal, že on zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl, seda u klumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou léčené.
0: Hmm.
1: A už je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bolo niečo,

0: Jožrá je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. Jo. To nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a

0: nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
1: Ano.
0: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfát, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukrad jako dětský vláček. No měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. Mm-hmm. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
1: Jo.
0: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to tak letálo. Takže
1: máte zkušenosti víc než dost, že jo?
0: Víc než dost a tak bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
1: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno ano, prostě a zapsáno.
0: A všechno, aby se to... No, užili jsme si nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
1: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
0: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
1: No jo, říká se pořád, jak dělá přátelé.
0: No, moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
1: Ano.
0: Tak, to je takhle.
1: Ale nemusí to platit z druhé strany. Moženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
0: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takhle takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém, tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost a uklid, prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak tři dny volná, jako pracovní tři dny, jo. Ono to bylo i sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty tři dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty tři dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, že si klidně ty tři dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom. A vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někdy na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako to, aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak třeba písemně, aby se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce a nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, no, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná bylo něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih, kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: to pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všechno.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, to můžu říct,
0: určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. Kafe. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už tenhle víkend, takže těžko, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška Ořechová, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano. Ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
0: tak
1: bude
0: budeme třeba... Tak budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: zač. Bude to ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super, tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Odechila těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc a moc těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Uh-huh.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky. Uh-huh. A tak jsem přeladila tady na vás.
0: No děkujeme za přízeň.
1: Uh-huh. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčují nějaké peníze.
0: Jo.
1: Uh-huh. Já teda, uh-huh, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit,
1: prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Uh-huh.
1: On se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, uh-huh, teda půjčí,
0: ano, ano,
1: a do roka, že to vrátí.
0: Uh-huh.
1: No, uh-huh, ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Čili, a teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to, ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Uh-huh.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven? 40 nebo 50?
0: Jo, jo, tisíc, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali.
0: Mm-hmm.
1: No ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40. Takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále
1: ano,
0: bavíte, jo?
1: Ano, mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40.
0: Hmm.
1: Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak, je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no,
0: nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a Vítky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly věci v pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat a stane se.
1: Já věřím tomu, jako, že není ulhaná známí, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou ty sestry, někdy tak, jak
0: tak
1: se
0: včera
1: povídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš, to už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka, v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju a dobrou
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý. Abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ. No a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Korn a písnička Té, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav Uhlás. Mm-hmm. Já jsem na to pečný, že jsem Jaroslav Uhlás. Mm-hmm. Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhláře, Strojanovi z Bystrého. Mm-hmm. A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct. Mm-hmm. A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to je, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo. A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlás z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem díky němu jsem poznal svět,
0: no.
1: Díky Evropu, díky němu, tak a bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli. Ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí a tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, jak... která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje, a jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme pořádku, jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak...
0: Nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím...
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi... Do
0: celé vaší rodině,
1: Bystrého,
0: pokud... Ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4.
0: Mm-hmm.
1: Ačkoliv mají jedno dítě a já mám teď děti 6 a... Ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste sepsali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze.
0: Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem.
0: Hmm.
1: Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala.
0: Hmm.
1: Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste, neměli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátší příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz? A on tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že si věříme, no, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod, no.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo, nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch,
1: tak,
0: co se milovali, se stanou že... největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přeci nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom
1: no,
0: u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, jak se říká, šla se mnou.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to nebylo.
0: Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano, dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat. A...
1: Bohužel lidi se mění třeba někdy hodně.
0: A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý květ. No a krátce po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A nám jít potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Letická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak jsem mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak jsem mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už šel, už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil, no a pak, když už se upravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt neměl k tomu k splácení, tak se

0: naposledy jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil. Vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
1: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
0: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem
1: ano,
0: mu pustila.
1: Ano.
0: Abych to držela.
1: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
0: Protože jsem mu chtěla pomoct.
1: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
0: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože ano, když byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
1: Rozumím.
0: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, já to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo, a možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
1: Rozumím.
0: Tak nějak ukončila ten kontakt.
1: Rozumím tomu, že to
0: nemám
1: tak...
0: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
1: Ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví, když se něco přihodí, tak vždycky řeknou, kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
0: No.
1: Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
0: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
1: Mějte se krásně a zase v noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak věnování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No vidíte to.
1: Že úžasné jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích za to, tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny, darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů pojistku na 2 roky. Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice. Což barak jako spláchlo. No a pak se tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišlo s papírem, no, že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení. Fakt? Jsem řekla, tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože víš, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo. Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: Od 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl a
1: ne,
0: tak.
1: Ne, opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já si to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala tu paní a říkala o těch penězách a říkám, to byla asi jako moje dcera. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes a tam mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. příběhne z pošty a hned ty peníze vrací. A ví je
0: máte.
1: To, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uháněla a říkám, tak to ne.
0: Už se
1: jako,
0: neobjevovali.
1: Jako, jako, já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Byla jsem vždycky v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kterých jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že měla pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo, není problém. Jako, půjčila jsem mi peníze a z hodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajedem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem mi na ten lístek napsala, jestli jsi na kromě děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy.
1: Jo?
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nic.
1: Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No a pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, středečně čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše: všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz. A přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak na konec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. Pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude, tak jako vždycky v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno, dobrou noc, děkuju moc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť Spišských Ples či do Grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je Yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech Smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vidělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže Horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí, na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce Horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým Středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem Horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když Horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. Jakoby hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod kočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropu. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s ním jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvodčí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem i za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část z Kálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hillaryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? No, ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v

0: této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů. 11.45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče vzdálenost 80 metrů. 12.10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů. 13 hodin. Vrcholek. Vzdálenost 20 metrů. 13.30.
1: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
1: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2×23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3 a pro stečení špičky Portyše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, 2 srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
3: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
1: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
1: Miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Ne, kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
1: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
1: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
1: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by ses probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
1: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No, osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
1: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
1: Za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl jsi. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
2: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
2: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ivristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
2: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Ivrist.
2: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi 4 balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
2: Jo. A technický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.